mikrofonu Radio 1 uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Hard to do.

say we're wrong. I thought getting older made me stronger.

0: Ty jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: André 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: said after the Grammys.
1: B flat.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávod. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
3: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
4: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
3: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Kán, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otvírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Krásné dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Před malou chvílí odbyla 6. hodina, ranní je čtvrtek 4. června roku 2026. Vy posloucháte Rádio 1 na notoricky známých frekvencích 919 pro Prahu, 975 pro Plzeň, 987 pro Liberec a 100,2 pro České Budějovice. Od mikrofonu Rádia 1 vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. Začíná klasická ranní směna a to znamená, že zhruba do 9 hodin vám tady budu vybírat hudbu, skladby nové nebo starší podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. No a že nikam spěchat nebudu, tak to je úplně jasná věc. Začnu tak hodně pozvolná. Abyste ještě mohli případně zůstat v posteli, pokud máte tu skvělou možnost lenošit a nemít rychlé ráno. Pokud ne, ať už jste kdekoliv, ať je poslech Rádia 1 následující čas pro vás příjemný. Tohle je Anthin a skladba nazvaná Starling. Těšte se potom třeba na Fliku a věc nazvanou Gaze nebo na Hanu Cohen a skladbu s názvem Golden Chain. Tak příjemný poslech s Rádiem 1.

Radio 1 Nimino a narozený jako Milo Evans, britský to producent a DJ, který pracuje nebo tvoří hudbu na pomezí houseu, hiphopu a garage music. Na Radio 1 v 6 hodin 19 minut teď Earth Eater a skladba nazvaná Paradise Rains a pak se těšte na novou skladbu od Dekra, jmenuje se Afraid to Die.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: sem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci.

0: Noroto R79 v Trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představili se také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
8: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
13: Reklama na Radio 1.

White Flowers, tak se jmenuje skladba, kterou právě dohrál projekt Goldmund, za kterým stojí Keith Kenneth, americký multiinstrumentalista, skladatel převážně ambientní a neoklasické hudby. Je za malou chvíli 7 hodin ráno, 4. června, od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. I s následující skladbou, ta je od Laura Mish, jmenuje se Soften.

Lucy Park, umělkyně, která je usazená v Los Angeles, přestože pochází z Londýna. Na Radu 1 je její nový single Blue Shashiko. 7:08, pokračujeme dál skladbou Rain on Me od Michelle Ducci.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
15: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
16: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
17: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Poznáváte to?
3: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
2: Ale s tím bude konec.
3: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
2: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
3: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
2: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
3: Děkujeme za trpělivost.
2: Vaše hlavní město Praha.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
8: Děkuju!
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
18: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
19: Reklama na Radio 1.

I krátce před 8. hodinou raní vám všem, kteří jste si naladili Rádio 1, přeju příjemný poslech. Před malou chvílí dozněla krásná skladba Remember the Sea, ambient v podání projektu Occur, za kterým se skrývá v Prugách ve Francii narozený producent a skladatel Frank Zaragoza. No a teď už končí rozhoupaná elektronická skladba Now Rush od Hior Chronic, producenta, který pochází z Aten, ale žije a tvoří v Berlíně, v Německu. U elektroniky ještě chvilku zůstanu, pustím vám věc od projektu Beacon, nazvanou Cinder.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
4: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
8: hudby,
10: sportu
8: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
8: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
8: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
8: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
11: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: pozvánka na festival Ambasád.
1: Dobrý den, rádi bychom vás osobně pozvali na 9. ročník oblíbeného festivalu Ambasád Food a Culture 6. června na Vítězné náměstí v Praze 6. Čeká na vás autentické jídlo z více než 60 zemí světa. Unikátem je, že u grilu a ploten potkáte přímo lidi z ambasád. Začínáme už v 8 hodin ráno a program letos poběží na dvou pódiích až do 8 do večera. Vstup je pro všechny zcela zdarma. Pro snazší orientaci budeme mít i chytrou digitální mapu do mobilu. Proběhnou samozřejmě i pravidelné farmářské trhy do 2 hodin v Technické ulici. Zkuste prosím nechat auto doma a dorazte pohodlně metrem na Dejvickou. Jste tam hned. Budeme moc rádi, když se v sobotu 6. června na Kulaťáku potkáme. Mějte se krásně a na viděnou na festivalu Ambasád.
2: Kulturní servis.

Etída číslo 1 a klavírista Tony Nyoku. Jak krásné a jak snadné, když má někdo takový dar. Posloucháte Radio 1, je 8 hodin 20 minut, čtvrtek 4. června. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám i nadále přeje Mikuláš Růžička. Zdravím i moji maminku do práce, která poslouchá Radio 1. Ahoj, mami. Další skladba se jmenuje Teachers. Je od Eda O'Briena. Těšte se taky na Arena Oaks, věc nazvanou Motel, nebo na Edson's od Corneliuse. Tak příjemný poslech.

Slow Magic a skladba nazvaná Hanami na Rádiu 1 skoro v 8 hodin a 40 minut. Skladba, ve které hostuje Yutaka Hirasaki. No a do skladby od projektu I Low, Is This Forever se zároveň podíváme na dnešní program na Rádiu 1. Protože bude za nějakou tu chvilku 9 hodin a to znamená, že moje směna skončí. Začne směna Honzy Marka, který bude vysílat do 12. Od 12 do 3 po něm potom Jana Kománková. Od 3 do 6 bude studio Rádia 1 patřit Stanislavovi Zímovi. Od 6 se těšte na pořad Odvážné palce a v 7 hodin vás čeká klasicky CD non-stop. Dneska album od Asian Dub Foundation, jmenuje se Rafis Revenge. V 8 hodin potom hit paráda Rádia 1 a program Rádia 1 pro dnešní den uzavře pořad AM 180, který začne vysílat v 10. Na webu Rádia 1 najdete samozřejmě pohledy do hit parády Rádia 1, které vévodí Massive Attack a Tom Waits ve společném tracku Boots on the Ground. Je tam samozřejmě i pohled do Velké sedmi, spousty zajímavých informací a taky můj tracklist pod jménem Mikoláš Růžička. Ode mě je to už skoro všechno. Po reklamě si ještě poslechnete novou katarzi Bratry Orfové a taky novou Likely, skladbu nazvanou Sick of Love. No a mějte se moc hezky, zase za 14 dní v 6 hodin ráno se budu těšit tady u mikrofonu Rádia 1 naslyšenou. Ahoj.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
7: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
8: Volaný účastník není dostupný.
7: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
9: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
11: Reklama na Radio 1.

0: Hanza.
1: Si HM-ko hudby.
2: Veď na to tak netláč.
1: Druhý deťom.
2: Vibe Karlovy Vary.
1: Popstarší počuli už stokrát.
3: Želám ti, nech sa darí.
1: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím buky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox

0: Reklama Rádia 1.
1: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
2: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
1: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
9: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
10: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
11: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
13: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, posloucháte Rádio 1, je 9 hodin 8 minut, no a ze studia Rádio 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. A všechno bude dobrý. Hnedka na začátek tady máme dva konce dvou krásných, velmi čerstvých desek. První skladba Field Guide for the Butterflies byla poslední skladba z nového alba Kevina Morbyho. No a teď už nám hraje skladba Avalanches of Snow, což je zase závěrečná skladba nového alba Philadelphia Has Been Good to Me od Kurta Weila. No a vy posloucháte Rádio 1.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady. Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem!
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: 18-letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otvírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
14: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
16: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
17: Reklama na Radio 1.

Píše se rok 2026, konkrétně je čtvrtek 4. června, no a na Rádiu 1 jsme si právě dohráli nový single skupiny Weezer, která po sobě po letech dává vědět. Bude nové album, už jim trochu dochází barvy, takže bude zlaté. No a my jsme si právě doposlechli single We Might As Well Be Strangers, což je spolupráce s kapelou Wednesday. No a teď už výlet do Dánska pro všechny fanoušky aktuální Eliasa Redenfelda, ale taky dávné fanoušky skupiny Ice Age. Skupina Ice Age má věku novou desku a tady je z ní skladba No Fear. Kolega Lichnovský Zdeněk v kanceláři Rady narozhlašuje, že Ice Age, říká to posměšně, Ice Age jsou prý takový danští katapulti. Tak posuďte sami, tady jsou Ice Age se skladbou No Fear na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

9 hodin 41 minut posloucháte Rádio 1, nám tady dozněla kalifornská skupina Credit Electric s jejich singlem We'll Love About It Later. Teď už londýnské trio, které si říká EBBB a skladba z jejich chystané desky Shallow Hits. Posloucháte Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: kanceláři vládne hustá atmosféra.
1: Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Když je 8. deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
19: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
20: Reklama na Radio 1.

0: Je krátce po 10. hodině, vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek, 4. června, svátek slaví všichni Daliborové. No a tady je samozřejmě první část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie festivaly probíhá festival Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Dále tady máme festival Kamenice, hudební festival v České Kamenici. Potom festival Cirkuf, festival nového cirkusu v Trutnově. No a také Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a potom tady máme galerie v kulturní stanici Galaxie. Doma výstava současného umění v The Chemistry Gallery Bad Orten s výstavou Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje Melzer, Kincel a Hilmar v letech 1968 až 78. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu Jiří Petr Bok a Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy v knihovně Expanze, tři rusky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Hrodkách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rock Café Jan Pospíšil a Houseline. V muzeu Montanelli výstava s názvem Who Why. V Kaštanu v ceně Unijazzu všechny krásy světa. V Kunzále Praha vystavuje William Kentridge výstavu s názvem The Battle Between Yes and No. Moravské galerie v Brně Rudolf Sikora a Za a proti. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Štrety, Šimonu a Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický a Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku výstava Cesta kolem světa za 80 dní. V Trafo galerii Lucie Rosická a její Laundromat, program pro jemné zacházení. Ve vile Pele Andrej Dubravský s výstavou The Rest. V Meat Factory v galerii Kostka, Borzos Lerins a výstava Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Březnici Jaromír 99. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo. V galerii etc. Art Peter Kalmus a jeho výstava První živý svatý. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a jeho nekorektní obrazy konkrétního světa. Artrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. V osmice Hupolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. No a v kempu stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. No a na Rádiu 1 dnes úplně tradiční čtvrtek, protože o 12 vysílá Jana Kománková a po ní od 3 až do 6 se můžete těšit na standu zimu. Bude tady také hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte. A v 5 hodin se můžete těšit na rozhovor o akci Rohan Design District. V 6 hodin pořád odvážné palce, v 7 hodin CD non-stop, kde se můžete těšit na album Rough is a Revenge od Asian Dub Foundation. V 8 hodin Žerižák, hit paráda, ráde na 5 novinek, aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. Žebříček ještě můžete ovlivnit, protože hlasování až do 12 hodin běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Wolfem. To byl kulturní servis Radio 1.
1: Winter, can't stand the cold. I tend

0: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
1: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
0: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
1: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady. Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
16: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
17: Reklama na Radio 1.

Dvě minuty po půl jedenácté, vy posloucháte Rádio 1, no a my pokračujeme v poslouchání úplných novinek. Dozněl nový single od bellinghamské skupiny Death Cab for Cutie, skladba Stone Over Water. No a teď už solová věc. Newyorský hudebník podepsaný na labelu Jack Jaguar, který si říká Chanel Beats. A tady je jeho single skladba Dust in Wind. Posloucháte Rádio 1.

Je to tak, je tu skutečně soutěž Rádia 1. A to soutěž ne tak ledajaká. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží, proběhne 26. až 28. června v Táboře. No a na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk roku americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skindred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkská jazz ensemble, kteří vystoupili i na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit třeba na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací najdete na webu mightysounds.cz. No a my teď budeme soutěžit o celý balíček, který se váže k kulturnímu létu. V balíčku pro tento týden najdete samozřejmě dvakrát lístek na festival Mighty Sounds, ale taky voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brasy, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, odolnou ultralehkou láhev od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce získá jeden ze všech výherců navíc voucher do počítačů.

0: jaký je jeho název. A dám vám rovnou možnosti, buď je to pohřební hlídka, nebo je to nekorektum, a nebo je to slovopast. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Na sobě a svých dětech otestoval jejich řetku a všem elitám. Tak a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, ahoj, tady Verčo.
0: Ahoj, Verčo.
1: Ahoj. Tak můžu rovnou odpovídat?
0: Můžeš rovnou odpovídat. Já ti to zopakuju, ptám se na název skupiny, alba skupiny Prago Union, které vyšlo minulý týden, to znamená jejich nejnovější album. Jak se jmenuje?
1: Jo, jmenuje se Nekorektum.
0: Ty to víš naprosto přesně. Já ti gratuluju.
1: Děkuju.
0: Já ti gratuluju, ty se letos podíváš na Mighty Sounds a ještě k tomu u nás vyhraješ celou tašku výher. Já ti jenom poprosím, vydrž mi ještě moc gratuluju, vydrž mi ještě chvilku na drátě, řekneme si mu vysílání více k té výhře. Díky za zavolání.
1: Taky díky.
0: A pro všechny, kdo to dneska nestihli, ještě máte možnost zítra běží poslední kolo tohoto týdne s festivalem Mighty Sounds.
2: Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

No a my jsme se ještě jednou vrátili k festivalu Mighty Sounds, se kterým tento týden soutěžíte v rámci kulturního léta. Hráli jsme si skupinu Mutanti hledají východisko se skladbou Lexus, skupinu, která samozřejmě na festivalu Mighty Sounds také vystoupí. No a zůstaneme u domácích věcí, ale pustíme si nějakou tu novinku, slovenský projekt Miaulau a skladba Spánok právě teď na Rádiu 1.

CD Non-Stop. Legendární britská skupina Asian Dub Foundation fúzuje ve své tvorbě vlivy dubu, reggae, punku i elektroniky. Jejich druhé album Rough is Revenge z roku 98 si připomeneme v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Mighty Sounds. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Non-Stop.

0: much rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fat. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fat, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, ze

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Pozor! Začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
16: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
17: Reklama na Radio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Rádio 1. Posloucháte Rádio 1, je 11 hodin. Před chvíli nám dozněla newyorská skupina Wild Pink se skladbou Round of Applause at the End of the World. No a po 11. hodině domácí skupina Ocun, která již je několik let vždy na konci léta, když vykvetou Ocuny, vypouští jeden single. My si pustíme jejich starší skladbu Slunce v síti, no ale není důvod k obavám, protože léto teprve.

palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6. Hey, Mr.

Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio. This is crazy.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní věrci tentokrát obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté, se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
13: Reklama na Radio 1.

12:30 a 1 minuta, pardon, 2 minuty, a vy posloucháte Rádio 1. Dozněl nám tady projekt Karen Joyce se skladbou Tormenta. Další věc, další skladba je pozvánkou na letošní ročník festivalu Creepy Teepee, který se letos bohužel už neuskuteční v Kutné Hoře. To je ta smutná zpráva. Ale ta dobrá zpráva je, že se uskuteční a uskuteční se na ostrově Štvanice, takže pro mnoho lidí z Prahy to najednou bude velmi blízko. No a na tomhle festivalu mimo jiné vystoupí velmi zajímavá londýnská skupina, která si říká Death Crash. My jsme se tady v minulosti už hodně hráli a tak si připomeneme jejich letošní skladbu Somersaults. Festival se jinak uskuteční 10. až 12. července na ostrově Štvanice. Posloucháte Radio 1. Tady jsou Death Crash se skladbou Somersaults.

11 hodin 40 minut, vy posloucháte Rádio 1, no a tady je druhá část našeho kulturního servisu. Kam dnes za hudbou? V Groove Baru v 9:30 vystoupí Nasty Crunch, ve Fuchsu 2 Glitter Hit a EQ, v Jazzdoku od 6 Prague 4 Collective a od 9 Steph Rosen Trio. V Zachspabu v Plzni vystoupí v 8 hodin skupina 100 zvířat, no a v Cargo Galerii se v 8 můžete těšit na společný koncert Island Mint a Bad Karma Boy. Z kategorie filmy v kině 35 od 7 hodin promítají Tantura. V kině Světozor v 7 hodin Ženy Bauhausu. V kině pilotů se v 18.20 můžete těšit na snímek Ďábel nosí Pradu 2 a v 20.40 na film drama. No a v Edison Film Hub v 16.30 film Pět švestek a v 7 hodin odpoledne Nevděčné bytosti. Z kategorie divadla. V divadle v Řeznické v 19.30 hra X. V divadle Minor už v 6 hodin odpoledne Bratři naděje. Na Jatkách 78 v 19.30 Zora Snake CM Combat Des Lianes. V divadle X10 v 7 hodin Voláme všechny Čechy. Ve Výměníku 1 v Českých Budějovicích v 19.30 Kuchyňské porno a Neboj si. V divadle v Celetné v 19.30 Drazí rodiče. Ve Studiu hrdinů v 8 hodin večer Za rohem svět. V divadle Bravo v 19.00 The Losers od Loser Cirque Company. No a na lodi Tajemství v 8 hodin Snadně na dně a Alenka. No a potom je tu ještě kategorie ostatní v čítárně Unijazz v 7 hodin Tax Appeal volume 26. No a na Rádu 1 o 12 už se na vás pomalu chystá Jana Kománková a o 3 potom až do 6 Standa Zima. Bude tady ještě taky nějaká ta soutěž a v 5 hodin rozhovor o akci Rohan Design District. V 6 hodin pořad Odvážné palce, v 7 hodin CD Nonstop s Asian Dub Foundation a album Ruffy's Revenge. Od 8 Jerry Žák, Hitparáda Rádia 1, 5 novinek a hlasování, žebříčku můžete ještě ovlivnit na webu radio1.cz. A na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

Hrál nám tady Joe se skladbou Lonesome is a State of Mind. Další věc je pozvánkou na koncert, pokud to ještě dnes stíháte do New Yorku, do Madison Square Garden, tak vězte, že tam dnes vystoupí Phoebe Bridgers. Koncert by měl být za $1, tak to třeba ještě stihnete. Phoebe už měla v posledních dnech několik velmi komorních akcí různě po státech. Údajně tam akusticky hraje i nové věci, což znamená, že se snad velmi brzo dočkáme jejího třetího studiového alba, které vám tady na Rádiu 1 určitě pustíme. Tady je její skladba Sidelines.

No a nám se nezadržitelně blíží 12. hodina, což znamená jedinou věc na mě je, abych se rozloučil. Od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek. No a pokud by vás snad zajímalo, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Poslední věc, spolupráce Mall Grab a Real Life, skladba End Credits. No a já se těším zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. A teď po mně o 12. Jana Kománková. Posloucháte Radio 1.

0: Jedna.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
5: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otvírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
10: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
11: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
12: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
13: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
14: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
13: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
16: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
17: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
18: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kománková, na úvod to byly Get Down Services, I Can't Die Like That. Vyšel nový bod, co v Kanadě, lidi se dohadují, jestli to je dobrý nebo není dobrý, a my si je můžeme pustit.

0: Reklama Rádia 1.
1: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
4: Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem!
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
17: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
18: Reklama na Radio 1.

0: Arab Strap, květnový single, ju. Pánové se stále nacházejí na vlně docela nadupaných věcí. No a když jsme tak plně energie, tak si dáme soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.

0: Mám tady pro vás vstupy na koncert Praga Union, který budou křtít nový album, a přečtu vám, jak je vyhrát. Takže Praga Union se po roce vrací do Energy pubu v Rigrových Sadech, kde tentokrát proběhne i křest nového alba Nekorektum. Nové věci poprvé naživo, k tomu průřez starší tvorbou a živá kapela. 11. června Energy Pub Rigrovy Sady. Více informací a vstupenky najdete na prageopenair.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A tou cenou jsou dva vstupy na křest alba Praga Union ve čtvrtek 11. června v Energy Pub Rigrovy Sady v rámci Prague Open Air. Otázka pro dnešní den. Kdo hostuje v singlu Praga Union hledá se Rým? Mám tady tři možnosti. Za A Poli Garant, za B Pio Squad, za C Petr Fiala. Volejte teď. Rádio 1?
1: Haló, haló.
0: Ano.
1: Tady Ondřej.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dělám srandu. Tak odpověď?
1: Pauli Garant.
0: Je to tak. Takže vyhrál jste vstupy, tak díky a vydržte na drátě. Já si vezmu vaše nacionále. Tak to bylo rychlý, ale myslím si, že nikterak překvapivě, že to někdo bude vědět. No, my si teď pustíme Gorillaz, God of Flying s hostujícími Idols.
2: Who am I?

Got a Flying featuring Idles, to byly Gorillaz, a jinak Idles budou příští měsíc dát v Praze 7. července ve Foro Karlín, což jejich fanoušci už určitě vědí. Na studiu Max Winter, aktuální věc s hostujícím Gajkou, Please Wait.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Ninefold, David Eugene Edwards, který má venku nový album a ten se do Prahy zatím nechystá. Na podzim bude hrát v Drážďanech, pokud ho máte rádi. A jedna archivní Slant, skladba Glenn ve verzi Albiny Rough Mix.

0: Reklama Rádia 1.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak doražte na Prago do Rýgráčů, Nekorektum.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
2: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde?
3: Od lesa prodá auto u ESA.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
7: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
6: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
7: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
8: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Je to tak, nastává kulturní servis Rádia 1, začínáme od festivalů. Jonglobalizace je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Festival Kamenice je hudební festival v České Kamenici, Cirk UF je festival nového cirkusu v Trutnově a Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor se koná v Hradci Králové. Dále galerie Kulturní stanice Galaxie Doma, výstava současného umění, Chemistry galerie Bet Orten, Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, jízdárna, Fragmenty paměti, Svatovický poklad, Zrcadla současného umění, Galerie Středočeského kraje Melcer Kincel Hilmar 68 až 78. Veletržní pác Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V Doxu Jiří Petr Bloch, který je pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna. Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rockcafe Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli Huawei, Kaštan, scéna Onijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora za a proti, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života, galerie Josefa Sudka, Mocha Strety, Šimon Prajsek, fotografie grafiku, galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Trafo Gallery, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Vila Pele, Andrej Dubrovský, Trest, Meat Factory, Galerie Kostka, Borse, Schlerinz, Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Peter Kalmus, první živý svatý. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Want Delay Spring. Galerie moderního umění v Rodice nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. A v kempu výstava Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Na Rédu je dneska v 18 odvážné páce, v 19 Cera Nonstop, Asian Dub Foundation, Rafis Revenge, slavné album a kapela bude hrát na Mighty Sounds. V 8 bude tradičně hit paráda a v 10 pořad AM 180. Pokračujeme v písničkářích. Robert Lester Folsom, Sunshine Only Sometimes.

Teď už Jim White, skladba Stepping, a jinak jako vždycky můžete do rádia psát, to znamená buď do e-mailu na adresu studio@radio1.cz anebo do našeho chatovacího okýnka na hlavní stránce webu radio1.cz.

0: jedno.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vychází nová revue prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rodinný den na výstavišti.
9: To je odpoledne plné zábavy,
10: hudby,
9: sportu
10: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
9: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
10: Čekají vás workshopy,
9: sportovní aktivity,
10: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
9: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
10: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
9: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
11: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Reklama na Radio 1.

0: also causes
1: I'm not sure that yesterday, that's why I asked it.

0: I could stay in your mind. Wish me to stray away, but leave me no sign. It tells me to stay when I was sad. I can stay in your mind. Wish me to stray away, but leave me no sign. Tells me to stay.
1: Tolik King Crew, Rádio 1, za malou chvíli vás čekají třeba Mark Pritchard s Tomem Yorkem a nebo nový Square Pusher.
0: Oh, I could stay in your mind.
2: Reklama Rádia 1.
3: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
4: coffeesource.eu.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Drago do Rígráčů, Nekorektum.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
4: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád, ochutnejte svět.
5: Ballroom, belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
6: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
7: Reklama na Radio 1.

hrozný nový skvar puša, který se od těch divnobítů a hluků a sypajícího se kovu přesunul někam ke klasice. Posloucháte Ráno jedna, pustíme si projekt Kuwait ve verzi Bruce Dub a posílám to posluchačovi, který poslal dubovou kompilaci k poslechu.

Tonik finský ambient Juha Mäkipatola a zvukový inženýr a občas i skladatel. Asi budu muset opravdu do Finska na dovolenou. Teď už VZ, což je Valentina Magalety a Zongamen a pro všechny cyklisty skladba Candles.

CD Nonstop. Legendární britská skupina Asian Dub Foundation fúzuje ve své tvorbě vlivy dubu, reggae, punku i elektroniky. Jejich druhé album Ruffy's Revenge z roku 98 si připomeneme v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Mighty Sounds. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: SOMFY jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
1: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza, Orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
9: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.cz.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
14: Reklama na Radio 1.

Pan Oskar vás spíkal, tentokrát remix od Band a ještě nějaký ten Kurt Weill, Mackie Messer v podání The Young Gods.

0: Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypítí se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Teď malý pohled zpátky po tyhle skladba Over. Ode mě ještě uslyšíte PJ Harvey, Corner Shop a Porridge Radio a já se budu těšit naslyšenou příští týden a v úterý dopoledne co by záskok a příští čtvrtek klasicky odpoledne a pak večer s naším sleep clubbingem a dneska večer taky bude křest vinilu nebe rolí reedice po 30 letech, takže

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost.
9: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i navážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: Hey. Is that me? Yeah, it's that. Hey.

Hello, hezké odpoledne vám přeje teď už Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1. A před námi jsou necelé 3 hodinky hudby, která vám snad vlije trochu života do žil. Mimo kulturní servis tu budeme mít rozhovor s Radkem Váňou a Lukášem Škaloudem, což jsou zakladatelé spolku Rohan Design District. Co to je za festival? To se rozvíme dnes po 17. hodině. No ale teď už nevstupujme do téhle nádhery, což je Max Cooper, jeho skladba Ebb and Flow. Příjemný poslech.

Tohle byla newyorská umělkyně, která se říká James Kay, a její skladba Days Go By v velmi zajímavém remixu od umělce ukrývajícího se za zkratkou Kay Wata.

0: reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
11: V Zomfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
12: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
13: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
14: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
13: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otvírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
16: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
17: Reklama na Radio 1.

Business zařídil Zero T, Steel a Onjay. No a dopřejeme si jednu starší věc od Johnnyho Bevertna, která nese název Polymole.

Dohrál nám slovenský producent Petty G, jeho krásná kouzelná věc s názvem Give It All. No a teď už jedna taková internetová osobnost, trošku záhadná, maskovaná, to je Slow Magic, který prohlašuje, že jeho website je to nejlepší místo, kde se vůbec můžete odstnout. Věřte mu, no.

Tohle to byl bývalý kytarista Cinematic Orchestra Stuart McCallum a jeho slová věc Hillcrest Part 2. No a dejme teď prostor téhleté české kapela, která si říká 1984 Crash Out.

Tak tato podivná bytost se občanským jménem jmenuje Jam Roston. Působí pod pseudonymem Planning to Rock. Je to bytost narozená v Anglii, ale žijící v Estonsku. A minimálně teda tahle skladba Breaks trošku působí, jak kdyby se k nám propadla od někud, nevím odkud vlastně, od někud zdaleka, z historie možná, nevím. Tak, ale trochu breaku, a to díky producentovi jménem Merka.

0: Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje.
3: Rádio 1.

Doznívá nám skladba How Do You Know od londýnské dvojice Wayward. Teď už ovšem anglická jazzová scéna Portico Quartet společně s projektem Fran and Flora a skladba We Welcome Tomorrow.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
8: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
9: Tak teď je ten správný čas.
8: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
9: Nejvyšší výkupní ceny.
8: Peníze i hned na ruku.
9: Vše vyřídíme za vás.
8: Přebereme záruky.
9: Nabízíme i možnost protiúčtu.
8: Přijeďte.
9: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
8: Tým Autocentra Davokár.
10: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Reklama na Radio 1.

0: 7 minut po 16. hodině. Stanislav Zima vám přeje na Rádiu 1 nadále příjemný poslech. Teď jsme poslouchali takového neopsychedelického hudebníka jménem Lionel Williams. On se ve skutečnosti teda jmenuje Lionel a zajímavé na něm je třeba to, že jeho dědeček je slavný skladatel filmové hudby John Williams. Tak, ale teď nás zajímá, co nám přináší kulturní léto.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den.
1: Rádio1.cz.
0: No a já vám zahraju něco, co zazní i letos na Mighty Sounds 26. června, nebo prostě tenhle ten víkend. Tohle jsou Asian Dub Foundation.

0: Kulturní servis.
1: Jo, tak je tady kulturní servis, jeho část, ve které uslyšíte pár tipů z hudby, nějaké filmová představení, divadla a něco ještě k tomu. Dnes je 4. června, čtvrtek, svátek má Dalibor. No ale pojďme na to. Groove Bar hlásí ve 21.30 Nasty Crunch, Fuchs 2, Glitter Hit a EQ. Jazz Doku v 18 hodin Prague 4 Collective, ve 21 hodin pak Steph Rosen Trio. Zachspap v Plzni hlásí 100 zvířat ve 20 hodin a Cargo Gallery ve 20 hodin Island Mint a Bad Karma Boy. Tak, ale ocitli už jsme se v září kin, Kino 35, dnes promítá v 19 hodin film Tantura. Kino Světozor v 19 hodin, Ženy Bauhausu, v kině Pilotů v 18.20, Ďábel nosí Pradu 2, ve 20.40 drama. Edison Film Hub v 16.35, Švestek a v 19 hodin Nevděčné bytosti. Pokud vás zajímají divadla, tak jsme u nich právě teď. Divadlo v Řeznické uvádí v 19.30 X. V divadle Minor v 18 hodin Bratři naděje. Jatka 78. V 19.30 Zora Snake CM Combat de Lian. Divadlo X10 v 19 hodin Voláme všechny Čechy. Výměník 1 v Českých Budějovicích. V 19.30 Kuchyňské porno Neboj si. Divadlo v Celetné v 19.30 a představení Drazí rodiče ve Studiu hrdinů. Ve 20 hodin můžete shlédnout hru Za rohem svět. V divadle Bravo v 19 hodin The Losers Cirque Company. Loď tajemství ve 20 hodin uvede Snadně na dně Alenka. Jinak v čítárně Uni Jazz v 19 hodin začíná Text Appeal volume 26. No už zbývá jenom připomenout program Rádia 1. 18 hodin Odvážné palce, v 19 hodin CD Nonstop, dneska s Asian Dub Foundation v rámci jejich vystoupení na Mighty Sounds a deska Rafi's Revenge, ve 20 hodin Hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. No a ještě bych měl také připomenout rozhovor, který začne zhruba někdy těsně po páté, a to s Lukášem Školoudem a Radkem Váňou, zakladateli spolku Rohan Design District. No a jinak moje jméno je Stanislav Zima, no a za malou chviličku už vás pozvu na jeden pidi festiválek na okraji Křivoklátska v obci Skřivaň již tuto sobotu 6. června Mezi lesy. Autorské čtení třeba s Petrem Borkovcem nebo Mariou Jaščenko a také uslyšíte třeba Kale, a to i tady teď na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
15: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.

Tohle je Australan Tristan Hollis, který si říká DJ Boring. Od něj je právě tahle ta diskoška chytlavá s názvem Can't Fix a Broken Heart. Jinak Tristan žije, tvoří v Londýně v současné době. Tak ale z Londýna do Německa za projektem Move D. Poslechneme si teď single s názvem Inside the Freer Dome.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

co z dílny Jacka Greena, což je kanadský tvůrce pod tím jménem Flip Aubin Dion. Původně pochází z Montrealu, ale v poslední době žije v Torontu. Skladba se jmenuje What You Say. No a to teď jeden hodně podařený remix, který stvořil Cameo Blush pro Art School Girlfriend.

Tohle byla možná docela zajímavá nahrávka tím, že je od producenta, který se říká Martin, je to Holanďan, který žije už několik let v New Yorku, nebo už docela dost let v New Yorku a tvoří v takové fúzi techna a dubstepu a tentokrát udělal hodně jazzové album, které vůbec není špatné. My jsme hráli skladbu teď s názvem Whiplashed. Teď jsme zavítali ale k nám domů za dvojicí Zabelov Group.

0: Reklamarádia 1.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
12: Když je 8. deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj, ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
1: Jo, posloucháte Rádio 1 a máme 17 hodin a 5 minut a já už tady nejsem sám, jsou tady se mnou dva avizovaní hosté a to konkrétně Radek Váňa a Lukáš Školout, tak vítejte.
3: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
4: Krásné dobré odpoledne.
1: Čeká nás asi z vaší strany pozvánka na už blížící se festival Rohan Design District. Mě by ale úplně na úvod zajímalo, jak dlouho a odkud vy dva se znáte. Záludná otázka.
4: No, s Radkem si myslím, že se známe určitě víc než 8 let, ale spolupracujeme aktivně, bych řekl, tak 4.
3: Mm-hmm. Takže na Rohan Design Districtu to jsou 3 roky, no.
1: Mm-hmm. No a jaký vlastně vztah máte ke Karlínu, když jste si Rohan dali vlastně do toho názvu a o čem vlastně Rohan Design District je a kolikátý ročník vlastně poběží letos?
4: Začnu odzadu, máme 3. ročník. Mm-hmm. Vztah ke Karlínu, já osobně jsem tam v roce 2015 otevřel showroom Elite Bath Kitchen. Věnujeme se prodávání prémiových koupelen a kuchyní a Karlín pro mě měl vždycky takový jako velmi specifický vibe a myslím si, že do dnešního dne ho má nadále, že to je oblast Prahy, která opravdu jako přitahuje design, architekturu a má obrovský potenciál i jako do budoucna, aby tam vznikaly jako velmi zajímavé stavby. Takže to si myslím, že byl nějaký vlastně hybatel toho, proč ten nápad inspirovaný Itálií a Milánem, kde v oblasti Brera při italském veletrhu designu, architektury v tom městě, v té čtvrti Brera vznikl taky distrikt, kam se ty výrobci stahovali jako s flagship storama, se showroomama a vlastně celoročně tam provozují vlastně jakoby ty své prodejny a myslím si, že ten Karlín je tomu hodně na blízku, jakože to množství těch showroomů, které opravdu prodávají prvotřídní design, i to množství těch architektonických ateliérů, které tam sídlí, je opravdu na prahu jako enormní.
1: Mm-hmm.
4: Tak bych řekl, že to byl ten asi hybatel toho, že se tato akce nějakým způsobem pojmenovala, uskutečnila. My jsme to záměrně nenazvali Karlín Design District, mm-hmm. ale zvolili jsme název Rohan, aby jsme tomu nedávali jasnou borduru, ale aby jsme byli otevření té spolupráci i těch přilehlých čtvrtí, jako jsou Holešovice, Libeň, Staré Město, mm-hmm. Vinohrady. Takže tak nějak jako na sebe napojujeme tu konektivitu těch lidí, co se na to dívají stejně, nebo se věnují stejným věcem, s architekturou a s designem.
1: Mm-hmm. Architektura, design, možná teda jakoby i nějaký urbanismus, urbanistický rozvoj. Řekněme, inspirace jste teda čerpali z Itálie. Jestli jsem to teda dobře...
4: Jo, je to asi tak, já si myslím, že Itálie je takovou mekou obecně, jakoby designu, takže
1: jasně.
4: Je to přímý spojení, si myslím, že určitě tam je.
1: Mm-hmm.
3: Ona to není teda jenom Itálie, dneska ty design districty, design weeky jsou vlastně po celém světě a každá větší metropole, ať už je to Berlín, Kodáň, Amsterdam, nějaký takovýhle podobný festival mm-hmm. má, někdy to má formát 3 dny, někdy je to týden.
1: Mhm.
3: Takže ta inspirace si myslím, že je napříč Evropou.
1: Mm-hmm. Má Praha něco specifického v téhle oblasti? V oblasti třeba právě urbanismu, designu?
3: No, určitě má Rohanský nábřeží to specifikum, že dneska je to asi nejdynamičtější čtvrť, co se týče nějakého stavebního rozvoje. Na nábřeží se dneska staví a za 5 let to bude úplně nová čtvrť a myslím si, že není druhá taková, která by v Praze rosta tak dynamicky a tak razantně, jako je Rohanský nábřeží.
1: Mm-hmm.
3: Bavíme se vlastně o lokalitě mezi hotelem Hilton a pobřeží až směrem k Libeňskému mostu, což jsou nějaký 2,5-3 kilometry.
1: Mm-hmm. Tam už ale, co vím, tak už se o tom mluví, že o téhleté oblasti, že se má proměnit docela dlouho, ale docela dlouho to vlastně stojí trošku, ty práce.
3: Tam ty první projekty kancelářské naproti hotelu Hilton, je to Danube House, který v tuhle chvíli prošel jako významnou rekonstrukcí, tak to je 20 let zpátky, takže vlastně před 20 lety se tam koplo a vlastně jede ta výstavba podél řeky až směrem do Libně, kde se vlastně Libeň propojí spojuje s Karlínem. A...
1: Mm, jasně. OK, pojďme ale teda k festivalu, nebo k téhleté přehlídce, k festivalu Rohan Design District. Čeho je tam nejvíc teda vlastně? Urbanismu, designu nebo architektury? Nebo to máte vyvážený?
4: No, já si myslím, že to je takový příjemný mix. Já si myslím, že všechny tyhle ty názvy, co jste pojmenoval, spojuje jedna věc a je to nějaká prostě lidskost a jsou, za všem tím stojí lidé. Takže my se snažíme, aby vlastně festival byl takovým místem k setkání, k debatě, možná i k osvětě. Každopádně šířit povědomí o tom, že dopřát si domů designovou věc je něco, nad čím bychom taky měli přemýšlet. Bavit se s architekty, s developery, jak oni se dívají na pojetí designu, architektury. Jsou to světy, které se hodně jako promítají, a udělat jako nějakou platformu, na které se vlastně mohou všichni potkat, pobavit se a sdílet si ty svoje názory a pohledy na věci, myslím, že je to hlavní předností.
1: A je to platforma, příležitost setkat se pro lidi jakoby z branže, pro odborníky, nebo jako se chytne i, řekněme, laická veřejnost?
3: Já bych řekl, že je to tak půl na půl. Ten začátek byla akce čistě pro odborníky a lidi, kteří se v té branži pohybují, ať už jsou to developři, architekti nebo prodejci designu. Dneska, když se podíváte na ten nabitý program, tak my tam máme spoustu věcí i pro běžnou laickou veřejnost. Jsou to prohlídky budov v Karlíně, obvykle s autory a architekty. Jsou to ale i veřejné přednášky českých architektů. Takže vlastně já bych řekl, že dneska je ten program tak půl na půl. Samozřejmě má jako jedno spojující věc a to je nějaká odbornost a řekněme jako ten pohled architekta, případně developera, tedy těch, kteří vlastně ty projekty jako vytvářejí, navrhují, staví a realizují.
1: Ten program je fakt hodně košatý, asi nezvládneme si myslím projít všechno. Zkuste udělat takový váš osobní výběr třeba. Co byste chtěl speciálně upozornit, že třeba byla škoda minout.
3: Pro nás je vlastně tenhle ten třetí ročník zároveň vyvrcholením skoro roční práce na knížce, která se jmenuje Ročenka česká architektura, což je nejdéle vycházející kniha o současné české architektuře. Ta knížka letos vychází po 26. a je to vlastně každoroční výběr 35 nejzajímavějších staveb v České republice. My tuhletu knížku uvedeme příští středu v rámci právě Rohan Design Districtu na té zahajovací Insiders Party. A já mám velkou radost, že se nám podařilo to, že přiletí americký architekt Daniel Libeskind, který bude kmotrem té knihy. Společně s ním u toho bude Eva Jiřičná, což je jméno asi všeobecně známé. Plus celá řada dalších českých architektů, někteří z nich jsou zastoupeni v té knize. A my vlastně v rámci té Insiders Party, která proběhne v barokní Invalidovně, což je historický objekt v centru Karlína, tak uvedeme tuhletu knížku. A zároveň jako extrakt té knížky je velká exteriérová výstava, která bude u Lávky Holka celý měsíc, čili vlastně kdokoliv půjde přes Lávku Holka, tak si může prohlídnout 35 nejzajímavějších staveb letošního a loňského roku.
1: Zatímco Radek Váňa vlastně o té knížce, tu knížku zmiňoval, tak já v ní listu, je fakt krásná teda. Musím se zdát holk, že vaše úsilí teda nevzešlo nějak jako se neminulo účinkem, fakt je pěkná.
4: Myslím, děkujeme, že to je věc, která by neměla chybět žádné pěkné knihovně, takže je vřele doporučuji.
1: Krásně zpracovat.
4: Po grafické stránce si myslím, že to je hodně povedená věc.
1: Když se bavíme o architektuře současné, co je třeba podle vás jakoby trend v současné architektuře? Je to zaměření na nějaké třeba materiály nebo kombinace materiálů?
3: Já si myslím, že klíčová je dneska práce s veřejným prostorem. Mm-hmm. To, jak nakládáme s prostředím, ve kterém se pohybujeme, a Karlín je vlastně toho jako perfektní ukázkou nebo důkazem, protože když si vzpomenete, jak to tam vypadalo před 20 lety a jak
1: před
3: to tam
1: povodněmi.
3: Před povodněmi a jak to tam vypadá dneska, tak to jsou dva úplně rozdílné světy.
1: Je něco, co se vám třeba nelíbí v tom rozvoji Karlína? Berete to všechno jako, že to je skvělý směr, nebo byste třeba měli osobní
4: nějakou výtku? Já bych asi nehodnotil, co se líbí, nelíbí, to si myslím, že jsou různé pohledy, každý se to může nějakým způsobem přebrat. Co mě dělá radost, tak jsou developeři, kteří si dneska do těch soutěží na ty jednotlivé budovy vypisují soutěže a přizývají si tam architekty jak z České republiky, tak i ze zahraničí. A podle mě vzniká jakoby krásná příležitost pro soutěž a pro to, aby i ty soupeřící nebo soutěžící, aby se vlastně vybičovali k těm jako nejlepším jako výkonům. A vždycky ta finálová trojka potom ty projekty dopracovává a to si myslím, že je jako velký přínos jako i pro Prahu. Jo. Že vznikne soutěž, že se vybírají, dopracovávají ty soutěžící a že potom opravdu to finále je něco, na co se můžeme těšit.
3: Mm-hmm. Příkladem toho je i Daniel Libeskind, kterého jsem zmiňoval v souvislosti s tou knihou. Daniel Libeskind tam pro společnost Sekera Group staví vlastně nebo navrhuje velký bytový komplex přímo na břehu řeky Vltavy. Mm-hmm. Takže to bude vlastně další jako mezinárodní vstup, protože to je dneska jako superstar světové architektury, tak to bude další mezinárodní vstup na pražskou architektonickou scénu, která je jinak vlastně mezinárodními jmény velmi jako sporá, jako, že vlastně tady žádnou velkou světovou architekturu nemáme, pokud se nechceme bavit o 30 let starém tančícím domu.
1: Existuje podle vás ještě v České republice podobná lokace, která prodělává takovýhle jako dynamický rozvoj jako jako Karlín?
3: Bezesporu je to Ostrava. Myslím si, že Ostrava je další takové město, o kterém ještě hodně uslyšíme. Myslím si, že se tam jako hodně staví a ten development je tam jako hodně, hodně jako jde dopředu. Takže myslím si, že další takové město je Ostrava. Hmm.
4: Já bych dodal jako moji osobní zkušenost z minulého léta, kdy jsem absolvoval cestu na motorce z Prahy na Čeladnou. Mm-hmm. A záměrně jsem si vybral cestu ne takovou, jako bych absolvoval autem, ale cestu jako komplikovanou po malých městech, vesnicích. A já, když jsem do té Čeladné dojel asi po 6 hodinách, protože fakt to byla trip na celý den, tak jsem měl hodně dobrý pocit z toho, jak vypadají jakoby české vesnice i ty menší města. Jakože to velebení podle mě se prolíná napříč tou republikou a tím, že my většinou jezdíme co nejkratší cestu, co nejrychlejší cestu, tak míjíme jako spoustu zajímavých prvků, ať jsou to kostely, ať jsou to náměstí. Já myslím si, že je vidět, že ta republika jakoby proto má cit a že i v těchto z těch menších jakoby uskupeních se tomu věnují. Tak to mi dělalo jako velkou radost.
3: My jsme vlastně při přípravě té knihy, o které jsme mluvili, projeli celou Českou republiku. Během ledna a února jsme navštívili asi 60 staveb na severní Moravě, na východě Čech. A ta úroveň architektonické tvorby jako výrazně roste, ať jsme v malém městě, ať jsme ve vesnici. Je překvapivý, jaký zajímavý stavby vlastně napříč celou Českou republikou najdeme. Ten výběr těch 35 je v té naší knize, ale celkem vlastně my jsme měli na stole asi 180 jako různých domů. Mm-hmm. Jenom pro představu.
1: Mm. Okay. Jedním z partnerů, řekněme, jestli to chápu dobře, festivalu je i UMPRUM.
3: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.
1: V jaké formě nebo jakým způsobem s UMPRUM spolupracujete?
3: My jsme velmi rádi, že vlastně letos partnerem je tahle ta kreativní škola, která vlastně má v tuhle chvíli tu hlavní budovu na náměstí Jana Palacha v rekonstrukci. Mm-hmm. Takže část těch ateliérů se přestěhovala do karlínských kasáren, což je taky velmi významný brownfield v centru Prahy. Zrovna včera tam probíhala vernisáž výstavy Art Semester, kde bylo několik tisíc mladých lidí. Je to opravdu jako pulzující místo a nám samozřejmě dávalo velký smysl se spojit a v rámci našeho festivalu se nějakým způsobem jako propojit. Myslím si, že příští rok ta naše spolupráce bude ještě užší, takže logicky tím, že UMPRUMka bude teď následující 2 nebo 3 roky, teď přesně nevím, v kasárnách Karlín, které jsou v centru Karlína, tak to samozřejmě smysl dává. Mm-hmm. A samozřejmě tahle ta škola jako vychovává jako další generaci architektů, designérů a lidí, kteří potom jsou i účastníky našeho festivalu.
4: Jo, je to určitě pohled nové generace, nové energie. a i to setkávání mezi těmi generacemi podle mě je velmi, velmi jako zajímavý. Ty debaty se odehrávají a to jsou možná ty úhly pohledu, na které jste se předtím ptal, že opravdu nejenom jedinci, ale i ty generace se na to můžou dívat jako z jiných úhlů a je dobrý naslouchat a najít nějakou vzájemnou společnou cestu. To je zajímavé.
1: Trošičku možná odbočím, ale jaké evropské město je třeba v současné době jako zajímavé z hlediska nějakého urbanistického vývoje, nějakých jako zajímavých jako nových staveb? Měli byste typy?
3: Kodaň, Berlín. Berlín. V Kodani se navíc v tuhle chvíli koná velmi podobný festival. Myslím, že se dokonce krejeme časově. Že?
4: Jo. Tři dny designu.
3: Tři dny designu v Kodani. No.
1: Je toho hodně.
3: Je, no.
1: Jasně. No děkujeme moc. Opomněli jsme ještě něco, na co byste ještě chtěli, že by bylo možná dobrý zmínit jako v rámci
3: možná,
1: toho programu.
3: Já bych ještě možná rád zdůraznil, že všechny ty programy jsou pro veřejnost zdarma. Jo. Není potřeba mít žádnou vstupenku, jediné, co je nutné, je registrace na našem webu rohandesigndistrict.cz, protože u řady těch akcí máme limitovanou kapacitu čistě z prostorových nebo technických důvodů. Takže u každé té akce vlastně návštěvník vidí, jestli tam jsou ještě volná místa a může se případně registrovat. Některý už jsou plný, s tím se nedá nic dělat, ale myslím si, že je důležitý říct, že všechny ty akce jsou i díky podpoře našich partnerů a sponzorů zdarma.
1: Ještě se chci zeptat, vy dva jste zakladatelé tohohle projektu.
3: Nejsme jenom my dva, jsou
1: to jsem se chtěl
3: ještě
1: zeptat,
3: dva, jsme celkem čtyři.
1: Jste celkem čtyři, dobře.
3: Ale protože tady nejsou čtyři mikrofony, tak jsme...
4: jsme zástupci zakladatelů.
3: Jsme zástupci našeho zakladatelského spolku.
1: OK. To říká Radek Váňa a vedle něj seděl a doplňoval ho Lukáš Školout. Moc díky, že jste dorazili a že jste nás přišli pozvat na festival Rohan Design District. Asi bychom ještě měli zdůraznit, že se koná ve dnech 11. až 13. června v Kalině na Rohanském nábřeží v Praze. Tak jo, díky a
4: děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání, mějte se hezky.
4: Hezký den.
1: Hezký den i vám.

0: Reklama Rádia 1.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
8: Poznáváte to?
9: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
8: Ale s tím bude konec.
9: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
8: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
9: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
8: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
9: Děkujeme za trpělivost.
8: Vaše hlavní město Praha.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
13: Reklama na Radio 1.

0: Tohle byl Flex a ukázka z jeho hudby ke hře Phonopolis. Vůbec herní průmysl, to je oblast, které se Flex dost věnuje.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Vojtik. Jmenuje se Stangan.

0: nádoj.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: No a jedna skladba, které se byly nasazeny ve Velké sedmě teď. Pivoňka. Ve třetím patře.

Tohle to byla dvojice Terrain z skvělého labelu Livity Sound, skladba s názvem Scatter. Tak, ale teďka už si projedeme teďka asi 3 týdny staré EPčko, které dal dohromady Synchro a Tom Jarmy. Jmenuje se North Star a my si hrajeme teďka skladbu z něj s názvem Shelter, ovšem v remixu od Pugilista.

CD non-stop. Legendární britská skupina Asian Dub Foundation fúzuje ve své tvorbě vlivy dubu, reggae, punku i elektroniky. Jejich druhé album Rough is Revenge z roku 98 si připomeneme v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Mighty Sounds. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD non-stop.

Mamas.

Pomalu čas se rozloučit. Nechal jsem si na závěr Boards of Canada. Tahle ta skotská dvojice je tady s novým albem. 13 let jsme čekali na novou velkou desku z jejich dílny. A je tady. Jmenuje se Infernal a z ní jsem vám hrál jednu skladbu Age of Capricorn a teď přidávám ještě jednu I Saw Through Platonia. Hezký večer vám přeje Stanislav Zima. Zdravím Jardu s Janičkou, ať přežijou nudnou kolonu v autě a vy ostatní buďte rádi, že nemusíte stát v koloně. Tak jo, tak budu se těšit zase za týden ve čtvrtek. Do té doby se opatrujte. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
12: Reklama na Radio 1.
13: Odvážné palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6.

0: Ahoj. Tady jsou odvážné palce, ale ještě tady není ani Viktor a Iveta tady ani nebude, takže vás zdraví zatím Ivče, ale máme tady našeho hosta, kterým je opět po roce Vojta Kočárník. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj.
0: A opět jsme si ho pozvali, aby nám vyprávěl, jaké to bylo v Cannes, protože my jsme tam nebyli. Tak jaké to bylo v Cannes, koupal jsi se?
1: Koupal jsem se dvakrát. To moře mělo asi 16 stupňů, ale my tam vždycky bydlíme, nebo druhým rokem jsme bydleli v takovém bytě, který je asi minutu od té pláže, tak to by byl hřích se tam nevykoupat.
0: No. A co filmy? Byl tam pro tebe nějaký velký? Já jsem slyšela od letošní soutěže, že byla jako dobrá, solidní, ale že tam chyběl možná nějaký jako velká bomba v typu Sirat loni.
1: Jo, já to vnímám jako dost podobně. Jako ostatně i některý novináři, mně přišlo letos, že, jak říkáš, ta soutěž byla solidní, byla trošičku taková, že tam byly ty stálí autoři, kteří se tam objevili už po několikáté, a myslím si, že té soutěže dominovaly takový, já nechci říct úplně klasický filmy, ale řekněme filmy založený na postavách, založený na dialozích. A přesně, mě tam chybělo víc nějaký formální odvahy, chyběly mi tam filmy jako v loňském roce Sirat nebo film Resurrection od Chinyana Gambeho a něco takového. Chyběla mi zkrátka prostě větší pestrost.
0: A z toho, co jsi viděl, tak dal bys cenu něčemu z toho, co jsi viděl?
1: Já jsem, neviděl jsem bohužel tady tu Zlatou palmu, Fjord, rumunského režiséra Christiana Mungiua. Ale z toho, co jsem viděl, tak bych určitě hodnotil podobně, ne-li ještě výš, nový film Pavla Pavlikovského, který se jmenuje Fatherland.
0: A můžeš říct proč?
1: Jasně. Fatherland.
0: Jak moc je to třeba jiný, protože myslím, že Pavlikovský je známý i u nás hodně díky Idě a Studený válce. Mm-hmm. Jak moc je to stejný, podobný jako tyhle ty filmy? Ono, krom toho, že to je černobílý taky.
1: Je to taky černobílý, je to jako zase vyprávěný v té skvělý jako černobílý tonalitě jeho kameramana Lukáše Žala, což vlastně vždycky, když já jsem viděl Idu nebo Studenou válku a pak jsem viděl jiný černobílý filmy současný, tak ty jiný mi přišly výrazně horší. A myslím si, že tady asi pomůže znalost těch předchozích filmů. Ona se o tomhletom filmu Fatherland mluví dost jako o nějakém završení nějaké pomyslné trilogie. Sam Pavlikovský to vlastně tak úplně nenazývá, ale když mu to novináři podsouvají, tak s tím vlastně nemá nějaký větší problém, protože je to opět film, který sleduje poválečnou společnost, konkrétně se odehrává v roce 1949 a sleduje slavného spisovatele Thomase Manna, který se po 16 letech strávených v exilu vrací vůbec poprvé do Německa, aby nejprve v západním a posléze i ve východním Německu převzal nějaké ocenění. A ten film je hrozně vrstevnatý, on zase je neuvěřitelný, že Pavlikovský i tentokrát si myslím, že to stlačil bez titulku pod 80 minut. Ten film má zase asi hodinu 17, což drtivá většina kanských soutěžáků neměla, ty měly skoro všechny přes 2 hodiny, někde přes 2,5. A on v těch jako 77-80 minutách dokáže vystavit ten příběh tak, že vy ho můžete číst jako nějaký vlastně společenský film, který uvažuje o té poválečné společnosti rozdělené, o tom zničeném Německu, které vlastně znovu hledá nějakou svou identitu. Zároveň o tom můžeme uvažovat jako o nějakém intimním dramatu, protože ještě dobré asi zmínit, že ten Thomas Mann v tom Německu není sám, ale je tam s ním i jeho dcera Erika, kterou hraje Sandra Hüller, a oni v průběhu té cesty do Německa se dozvědí o nějaké tragédii v rodině. To nebudu specifikovat, spoilerovat, ale tím vlastně ten film dostává i nějakou dimenzi nějakého intimního rodinného dramatu o nějakém vyrovnání se ztrátou. A zároveň ho můžeme číst i jako jakousi road movie bez horizontu, když oni přejíždí mezi tím Německem, mezi těmi ruinami i vlastně mezi těma dvěma ideologiemi, tou západní, tím sektorem, který je kontrolovaný Američany, i tím sektorem, který je kontrolován Sověty, přičemž jako oba, každé ty sektory se snaží toho Thomase Manna si nějakým způsobem přivlastnit. Takže já jsem asi z tohohle byl úplně nadšený, protože jsem dlouho neviděl film, který by byl jako takhle krátký a který by v takovéhle stopáži dokázal být takhle vrstevnatý, ať už narrativně nebo i nějakou emocí.
0: A jak vrstevnatý je potom další tříhodinový Hamaguchi, který jsem taky viděl v soutěži a který měl taky dobrý
1: Tam jsem neviděl. Já jsem neviděl. Ne, na to šli skoro všichni ostatní. Já jsem bohužel musel vynechat. Měl jsem na něj lístek, ale zrušil jsem ho.
0: Tak se doženeš určitě někde jinde, stejně jako ostatní. Ale ty jsi teda viděl celou tu druhou soutěž Uncertain Regard. Tam byly nějaký, to jsou přece jenom jako míň známá jména. Mm-hmm. Tam byly nějaký formálně zajímavější filmy pro tebe?
1: Jo, určitě. Mě vlastně jako ta Uncertain Regard letos dala to, co mi chybělo v té soutěži. Nějakou jako eklektičnost, pestrost, ať už jako nějakou geografickou, protože se tam objevily. Jako byl tam americký indíčko, Club Kid, byly tam filmy z centrální nebo z rovníkové Afriky, byly tam filmy z Nepálu, vlastně několik jako premiér nebo vůbec nějakých historických poprvé, byl tam asi první film z Nepálu, vůbec uvedený v Cannes, stejně tak tam byl film vůbec první z Rwandy, který byl uvedený v Cannes a díky tomu vlastně ta Uncertain Regard si myslím, že v letos byla bohatší a i dobrodružnější.
0: A vypíchl bys tam nějaký tituly, na který si máme dávat třeba pozor, když se někde uvidí, objeví?
1: Já bych asi, je jich hodně, vlastně myslím si, že můžeme začít třeba tím americkým Club Kidem, což se, to byl vlastně film, který se v Cannes letos stal takovým jako miláčkem publika i kritiky, měl jako, nebo má doteď jako fenomenální hodnocení na Letterboxu, má skvělý recenze, je to takový, jak už jsem naznačil, americký indičko, náš kolega Šimon Šafránek to pojmenoval jako Kolju z New Yorku, protože ten film začíná vlastně takovou divokou party v New Yorku, sledujeme nějakou gay scénu a noční kluby, noční život, ale posléze...
0: To nezmíme,
2: to jsem přišel včas,
1: to ne,
2: dobrý den.
1: Ahoj, Viktore.
2: Už jste pozdravili Ivetu?
0: Řekli jsme, že nebude.
2: No, že má vodu v počítači.
0: Vodu, tak.
2: Tak zdravíme Ivetu a vítáme v gej scéně. Už jsem zde také. Proč nebyl v Cannes Jan Svěrák se svým novým filmem Pět švestek?
1: To je dobrá otázka, asi to nestihl přihlásit.
2: Jo, to bude ten důvod, přesně. A ty to nestihl vidět, ale viď?
1: Já jsem Pět švestek viděl.
2: Výborně, tak...
1: Ale jako vy jste to viděli taky, oba dva?
0: Já jsem to neviděla. Já jsem četla jednu recenze a pak mě to přišlo. Jo. Chuť toho vidět. Ale samozřejmě se velmi těším. Byla jsem potěšená, když jsem viděla v tabulce, že Viktor to viděl, protože to zase bude hezký. Hejt.
1: Já jsem zvědavý, Viktore. Já jsem viděl tvoje hvězdičkování na kde to bylo? Na Letterboxu?
2: Možná, no.
1: Čekal jsem od tebe možná...
2: A já jsem potom malinko zvednul.
1: Ještě jsem zvednul?
2: Já jsem ho zvednul na Letterboxu na 2 hvězdičky z 5. Aha. Z původní 1,5 hvězdičky. Protože...
0: To je jako, jsi zdal ty drogy, co tam mají.
2: Já si myslím, že je jeden ze zásadních problémů toho filmu je, že Jan Svěrák neví, co lidem způsobují drogy. A proto ty scény s drogama v tom filmu vypadají tak, jak vypadají. Pokud jste to ještě neviděli, jakože těch lidí, co to vidělo, vlastně není až tolik, ale možná je to tím, že bylo hezkýho víkendu, tak Pět švestek je příběh 5 seniorů a seniorek, kteří se rozhodnou vyrazit na loď, na moře, tak, jak to dělávali za mladá a zažít tam ještě takzvaně na poslední prostě takovou jako takový odvaz. A vlastně ta myšlenka toho filmu i to, jak jsou představeny ty postavy, vlastně ta myšlenka není vůbec jako špatná. Ten film představuje jakoby... Relativně jako věrohodně představuje ty jednotlivé postavy. Ty vazby mezi něma už tak jako fungují, funkční nejsou. Ale ten základ je vlastně jako svým způsobem v pohodě. Je prostě vidět, že to jsou v něčem jako živoucí bytosti, ale problémem je, když se Jan Svěrák rozhodne dělat humor, protože tomu jakoby rozhodně nejde. A tak v tom filmu prostě vznikají, je tam prostě running joke s piercingem v penisu gay postavy, kterou hraje Jan Vlasák, který prostě pokaždé, když vidí nějakého jako policajta nebo nějakého celníka nebo co to je, tak jakoby s mrsným jazykem v koutku prostě vyráží v svých dobrodružství, které se ale neuskuteční. Je tam velmi podivná scéna soulože tady téhle postavy s jinou postavou, která je vlastně vykreslená jako žena trpící Alzheimerem v pokročilém stádiu, ale říká, že ten sex byl konsenzuální, tak je to asi v pořádku. A Jako na těch postavách je pozitivní, že to jsou vlastně jako seniorské postavy, které se jako nerozčilují nad tím světem, který jako už nechápou, ale prostě soustředí se sami na sebe a na to svý dobrodružství, který chtějí zažít. A takže to vlastně není jako dementní úplně tím nejvíc pohoršujícím způsobem, ale když se člověk samozřejmě podívá na filmografii Jana Sviráka, tak je to prostě sešup, který pokračuje po Betlémském světle, které už bylo jako velmi problematické a s momenty, ve kterých ta filmařská kompetence vlastně jakoby mizela. To, co prostě i lidi, kteří třeba nejsou fanoušky jeho dřívějších filmů, nevím, no, Modrý svět nebo tak, tak jako budou souhlasit s tím, že je to prostě zručný filmář, který umí prostě vystavět scénu, který umí prostě navodit atmosféru a tady, nevím, když ty postavy prostě odlétají do toho mořského rezortu a jsou na letišti, tak to nevypadá prostě lacině, ale vypadá to prostě jako scéna odletu postav prostě letadlem, jako s tím, co to má obnášet, jo. Zatímco prostě, kdyby to točil, nevím, Radek Bajga, tak tam pravděpodobně šoupne nějaký agenturní záběr letadla prostě, které opouští runway úplně jako jedno kde. Tak jako tenhle problém prostě Svirák nemá, ale zároveň to vykreslení prostě těch situací končí u dialogu typu, kde ta paní s tím Alzheimerem vidí svoji dávnou kamarádku, ale nepoznávají, tak se jí ptá, ty jsi smrt? A ona říká, ne, já jsem Věra. Tak zhruba tady v těchto intencích se prostě odehrává humor filmu Pět švestek, no. Takže jako dává to prostor jinému typu příběhu, než jsme jako z českých kin zvyklí. Ten základ není špatný, ale ta realizace prostě kulhá as fuck, hlavně s přejednutím k tomu, že to prostě natáčel Jan Svirák, no. Takže dvě hvězdičky na Letterboxd.
3: Palec dolů.
2: Jako není to tak strašný, jako je, nebo jako já vnímám tu auru kolem toho filmu v té takzvané kritické veřejnosti. Tam mi přijde, že ta kritika je jako ještě trochu přísnější, než jak já ji cítím, ale zároveň ano, jako ve filmografii Jana Sviráka to je prostě průser trošku a v kontextu českých komedií letních se staršími postavami je to jako lepší než ty ostatní, což ale ještě mnoho neznamená. No.
1: Čili takový palec na hladině. Ne úplně jako, pod vodou,
2: jako
1: ale...
2: Pod hladinou, no. Teď by mohl dělat nějaké humory na to, jak tam do vody prostě na provazech spouští postavu Petra Kostky, který prostě už jako nemůže chodit a taky to generuje humor, protože je starý a nemohoucí a prostě... No a potom tam jsou teda ty drogy, o kterých má Jan Sviráka velmi zábavné představy. Já jsem vlastně ani nepochopil, co to je za drogy, ale to je asi jedno.
0: Mně se líbí, jak se teda ulevil a konečně se za sebe všechno dostalo a vstoupil se tady do půlky recenze na Klapky a Skán, ale tak jo, hlavně, že těch pět švestek už teda máme za sebou,
2: kterých v Skán nebyly. Nebyly, protože to nestihl Jan Sviráka přihlásit.
0: Takže Klapky doporučíš, Uncertain Regard, ještě něco, nebo co je lepší než pět švestek?
1: No určitě, tak já přemýšlím, jako jaké filmy se pak objeví třeba v české distribuci. Film, o kterém se myslím zatím v tom jako českém kontextu v podcastech příliš třeba nemluvilo, tak který bych vypíchl, tak je třeba ten nepálský film, tedy Elephants in the Fog, Sloni v mlze, což je film, který tam dostal, myslím, zvláštní cenu Poroty.
0: Myslím, že velmi... tu druhou.
1: Což je vlastně velmi jako zajímavý příběh, který se odehrává v prostředí komunity. Teď si nepamatuju to jméno konkrétní, ale je to komunita, kde si v Nepálu, která združuje nějaké trans lidi a je to komunita, která je taková jako dvojznačná, protože ona jako v očích té veřejnosti nebo v očích toho okolí má nějakou svoji kulturní relevanci, má nějakou svoji své místo v té společnosti, ale zároveň vidíme, že jako v očích některých třeba úředníků státních, kteří se tom filmu také objeví, je stále marginalizovaná. A to byl film, který jako vlastně trošičku vybočuje z té větve té jihovýchodní Asie, nebo kinematografie jihovýchodní Asie, není třeba tak pomalý, jak by se mohlo zdát. Je to film, který v sobě má i, řekl bych, nějaký jako evropský dotek, protože byl prezentovaný na různých prezentacích v Evropě a je to film, který opravdu má skvělý tempo, funguje jako rytmicky neuvěřitelně. Pro mě to byl takový ten film, kdy jsem si říkal, že ten režisér jako kdyby mě skoro slyšel. Jo? Já vlastně jsem na ten film koukal, viděl jsem nějakou konkrétní scénu a říkal jsem si, a teď by bylo skvělý, kdyby vlastně z toho detailu třeba přešel do nějakého většího celku nebo z něčeho, z nějakého dialogu do nějaké tiší scény, a vždycky se to stalo. Takže to byla taková jako velká osobní, přesně, velká osobní satisfakce. Ale zároveň jako, že vy vlastně očekáváte něco, ono se to stane, ale furt vás ten film jako drží dál a baví. Takže to byl jeden z velkých zážitků v Cannes.
2: Já bych ještě rád řekl, že ve filmu Pět švestek je taky hodně vtipů o přebalování starých lidí.
1: Ano.
0: Super. Tak teď nevím, jestli mám navázat teda přebalování starých lidí, že máme tady jeden film o dětech, a nebo, který byl loni v Cannes, a nebo jestli mám navázat na to, že ty máš taky jeden film z Renate Reinsve, která hrála v Cannes v dalším filmu, který tam dostal cenu třikrát po sobě. Už snad,
2: co má
0: už
2: blíž k přebalování? Podle mě ten film s těma dětma.
0: S těma dětma, no.
1: Asi,
0: tak
1: asi jo.
0: Tak přebalování. Tak já řeknu teda ten svůj jediný film, který jsem stihla, což je Animák, malá Amélie, který už je od půlky května v kinech. A je to teda ten film, který je to belgický film, k jehož hlavní hrdinka, i když jsou jí asi tři, tak ji vlastně znáte, pokud jste viděli Strach a chvění. Protože to je přesně ona, a ta, která se tak jako hrozně chtěla vydat z té Belgie zpátky do Japonska, protože na něj má tak krásné jako vzpomínky z dětství, a teď uvidíme, proč máte krásné vzpomínky z dětství. Tohle animák, ten styl té animace je tak něco mezi tou Evropou a Japonskem a tím anime. Je to fakt jako hodně barevný, živý, hodně jako z pohledu té holčičky, která tu realitu vypráví velmi jako zabarvenou svým prostě vnímáním, takže se na začátku myslí, že je Bůh a prostě vůbec nikdy s nikým nemluví, než jí babička z Belgie donese čokoládu, a ona pak nějak jako zjistí teda, že je dobře, že by mohla fungovat i v nějak ve světě, a hodně se přilne k její vlastně jako pomocnici v domácnosti, která tam s nima žije v tom Japonsku, která je Japonka mladá. Odehrává se, myslím, někdy v 60. letech. Je to ta belgická rodina teda v Japonsku, přičemž ona má další starší sourozence, vlastně ty rodiče má ráda, ale nemají na ní tolik jako času, takže ona opravdu hodně tráví čas s tou Japonkou. Jsou nějaké vzpomínky na válku, to jsou nějaké jako ztráty, to prostě takový trošku jako, trochu je to coming of age v těch, jako v tom předškolním věku. A je to prostě o tom, jak ona fakt jako poznává prostě, že teda třeba není Bůh a neovlivňuje úplně všechno. Pro mě to bylo fakt zajímavý v tom srovnat to s tím Strachem a chvěním, který jsem i četla. Tohle taky podle knížky, kterou ona napsala sama, prostě autobiografický. Není to třeba nějak extra příběhový s tím, ale je to takový jako roztomilej film pro starší děti asi trošku.
2: Tak. Ty, které už není třeba přebalovat.
0: Tak, ano, pro děti, které už není se třeba popřebalovat, protože ty se potřebuješ přebalovat a ještě tak nezvládnou ani v těch jako asi 80 minut, nebo kolik to má. Takže myslím, že to je trošku delší než Pavlikovsky. Tak,
1: trošičku.
0: No, tak... Ale jo, Palec nahoru, jako jestli zase chcete prostě nějaký trošku jiný typ animace, takový víc... Je to takový ten evropský animák, který, ale podobně jako to Arko, který bylo ještě úspěšnější, co se týče těch cen, ale taky takový bylo takový ten za ten rok, jako taky ten festivalovo cenový okruh, tak ten taky vlastně hodně jako, a ten je francouzský a je hodně jako inspirovaný taky tím japonským, tak tohle je něco tak jako podobného, ale právě to jako vychází opravdu jako z toho života jako Belgičanky, která to Japonsko prostě milovala a která se tam narodila, tak je to celkem jasný. Vy jste to viděl?
1: Neviděl.
2: Já dokonce ani nevím, o čem mluvíš. Tady jako vím, že jsi řekla ten název, ale ani jsem nezaregistroval, že tady tenhle film je k vidění.
0: To je ten nová distribučka Bionaut. Ano. Tak já mám pocit, že teda oni nemají extra moc jakože propagaci těch filmů. Já kdybych třeba ty tak jako neadoroval Pillion, tak já jich taky pořádně nevěděla, že to je v kinech. Že bych jako udělal nějakou reklamu, to se říct nedá. No.
1: Tak oni začínali s tou distribucí, pokud se nepletu, loni, nebo možná předloni.
2: Dívkou
1: s jehlicí. A myslím si, že se jako teprve ta distribuce rozjíždí.
0: A filmy mají dobré, tak ještě kdyby od nich vidělo víc lidí, takže můžete sledovat.
2: Tak snad mají dobré i vyhlídky. No a ty jsi nahazovala to Renate Reinsve a vlastně já budu z těch lidí, kteří se přidají k dílčímu hypu kolem vlastně tří aktuálních hororových titulů, které jsou delší či kratší dobu teď v českých kinech a v jiných kinech, o kterých se jako zhodně říká, že jsou vlastně všechny tři skvělé až mimořádné. A já s tím v zásadě souhlasím.
0: O kterým jsi nejvíc bál?
2: No, tak já je vezmu asi všechny tři prostě nějak jako pokupě. O filmu Hokum už jsem tady lehce mluvil minule, akorát to bylo úplně na konci, takže jsme se nedostali možná ani k palcům. Film Hokum je tady z těhle tří a řekněme teda rovnou, že ten další jsou samozřejmě Backrooms a potom film Posedlost, Obsession.
0: Se to všechno jmenuje jenom jednoslovně.
2: Všechno se to jmenuje jednoslovně.
0: Se nedá skoro zapamatovat všechno.
2: No a teď tak schválně si to budeš pamatovat po tom, co je charakterizují, že jsou vlastně každý jako úplně jiný.
1: Zkusme to pak přeložit do češtiny.
0: Backroom si může hrát na Tarantinové.
2: Nevím, Skonto nábytek. Já jsem u toho filmu, já jsem si vzpomněl, když jsem před asi 20 lety byl ve Skontu vybírat gauč a měl jsem podobně jako skličující pocity, jako když jsem sledoval Backrooms. A to je teda ten film s tou Renate Rensve. Ale Hokum, teda pro začátek, to je vlastně nejklasičtější tady z těch tří hororů, je to taková vlastně až jako malinko kingovský horor o spisovateli, který si jede ofrknout nebo prostě trošku vyčistit hlavu do takového hotýlku podivného a v tom podivném hotýlku se mu začnou dít podivné věci, které se takovým jako plíživým způsobem prostě kumulují a ten film má velkou devízu vlastně v té titulní postavě, která je trošku jako kretén, arrogantní. A tady s tím mentálním nastavením vlastně přistupuje i k těm divným věcem, které se mu dějí. To znamená, že to jakoby není ta bojácná figura, která před každým náznakem něčeho divného prostě křičí a utíká, ale minimálně do nějaké doby je vlastně takový jako ne úplně lhostejný, ale prostě takový ten jako arrogantní floutek, který si říká, co to tady jako na mě zkouší, co to je prostě za podivné věci. Ty věci potom gradují vlastně takovou jako fantastickou scénou. V tom hotelu je takové záhadné místo, respektive zavřený salonek nebo apartmán pro novomanžele, kde prostě vždycky ubytovávali novomanžele. Ten je po nějaké události zapovězeným místem a potom se v něm odehraje právě tady s tou hlavní postavou takový jako terapeutický sedánek, ve které ten hrdina se trošku konečně vzdá té netečnosti, kterou vykazuje předtím, protože se tam dějí prostě už jako hodně husté věci. A Hokum je prostě skvělý staromódní horor o špatném tripu. Ta postava vlastně, ten film pracuje s tím, že vlastně není úplně jasné, co se mu jako děje a co to způsobuje. A je to taková ta komořinka prostě na tom uzavřeném místě a zároveň je to film, který hrozně dobře pracuje právě s tím prostorem, s tím settingem, který on se to odehrává jakoby v nějaký jako nedávný minulosti, ale zároveň je to, ta staromodnost se prostě promítá i do toho, že tam lidi prostě nemají mobily, který by jako neustále telefonovali nebo něco řešili, je to takový prostě uzavřený v tom svém světě a má to výborný kulisy a kostýmy a takhle, jsou tam třeba úplně nádherný prostě sošky, takový starý, které jsou rozmístěné různě po tom hotelu a které vypadají vlastně úplně obyčejně, ale ten film úplně skvěle pracuje s tím, že když na ně chvilku koukáme, tak vlastně úplně nevíme, jestli ty sošky vlastně na sobě nemají něco zlověstného a jestli ten kukuč vlastně nepřeznamenává nějaké úplně příšerné věci. Takže je to takový hezky pozvolný, zároveň pěkně odvážený klasický horor Palec nahoru. Takže to je Hokum, jo, hotel, spisovatel, hotel, no. No a potom teda jsou tady Backrooms, vycházející z YouTubeového fenoménu Kejna Parsonse, režiséra, který je v souvislosti s tímhle svým celovečerním debitem připomíná nebo vyzdvihován jako prostě mimořádně mladý tvůrce, který dokázal přijít s takovýmhle jako výrazným filmem.
1: Jako je asi 20 let, ne?
2: 20, no.
1: Něco takovýho.
2: Zajímá Matěja Chlupáčka, který když debutoval, tak byl taky připomínán jako nejmladší český režisér, který natočil film, který nebyl úplně blbý. A Backrooms teda vychází z toho fenoménu, který hodně pracuje s takovou tou jako liminální atmosférou podivných prostor, ve kterých se dějí podivné věci. A lidi, kteří mají jako vztah tomu původnímu fenoménu. Z toho filmu nejsou až tak nadšení jako lidi, kteří prostě vstoupili do Backrooms až tady s tímhle celovečerákem, což je můj případ. Já jsem o tom fenoménu věděl, znal jsem z YouTube pár těch videí, které prostě vznikly v minulých letech, a potom, když jsem viděl ten film, který se nějakým způsobem snaží vlastně trošku diváčtěji stavět ten svět a vytvářet nějaké, jako řekněme, logické nebo trošku jako věcné pozadí toho, co se tam v tom hororu děje, tak jsem jako chápal prostě, proč přišli tady s tímhle s tím konceptem. Protože kdyby s ním nepřišli, tak vznikne prostě druhý Skinamarink, což je vlastně film, který je na jako hranici prostě experimentální abstrakce, ale zároveň je to taky horor. A když jsem koukal na Backrooms v takovým béčkovým multikině v Hostivaři, tak jsem si říkal, to tady jsou pasáže, které by se hodily do mé oblíbené karlovarské sekce Imagina. Toto jsou jako úplně jako experimentální části, které doprovází ten příběh o chlápkovi, který jako je v životě prostě loser a spravuje a pracuje v takovém obchodě s nábytkem, kam nikdo moc jako nechodí a který je úplně zapomenutý, a právě ve sklepení nebo v takovým jako nižším patře, nebo asi to je sklep, nevím, tam prostě najde vstup do jiných prostor, což jsou právě ty backrooms. No a je to prostě taková jako liminální nádhera, jako ten film je pro mě typem filmu, ve kterém je radost se ztratit. Oni, nebo ten Parsons prostě přichází jakoby s možnýma vysvětleníma toho, co se tam děje, přičemž žádné z nich úplně neupřednostňuje, spíše tak jako nahazuje vlastně, co tady tohle všechno může znamenat, ale hlavně prostě v tom filmu dokáže pořád jako překvapovat něčím. Je to prostě jako hodně hravé, hodně překvapivé, setrvale překvapivé, a krom toho, že to pracuje s těma jako až abstraktníma, prostě liminálníma atmosférama, tak tam jsou prostě takové jako hodně jako fantaskní, zhmotnělé běsy nějaké naše, které prostě ti démoni naši, kteří se tam jako zhmotňují vlastně do fyzických oživlých monster, která si trošku pohrávají, si myslím, jakoby s AI estetikou v tom, že vlastně mají na sobě různé jako takové chybové prvky, jo? Že třeba prostě mají zdvojené nějaké kousky oblečení, které jako nemá potom svou roli, a je to takové prostě celé podivné, a je to prostě horor, který je šmrcnutý trošku jako surrealismem vlastně, trošku tou osmdesátkovou VHS-kovou estetikou. Tady tu osmdesátkovost hodně podporuje i soundtrack plný takových vesmírných synťáků, a je to jako trošku duchařina, trošku ten horor, který je prostě, který má být odrazem duší těch postav, a pro mě to byl film, který vlastně představuje nějaké zásvětí, které je fakt jako radost objevovat. Takže Backrooms teda obchodák s nábytkem.
4: Jestli tě můžu přerušit, no. Jako ten v podstatě bezprecedentní úspěch toho filmu, protože si mluvíš, nebo operuješ se slovama jako liminalita, lehký jako úkrok k surrealismu.
0: Imagina.
4: Zároveň ten fenomén tady těch prostor. Já vím, že jako to je A24, pokud se nepletu, která umí pracovat jako si myslím velmi dobře už několik let s takovou tou hranou mezi nějakým jako artem a určitým typem, určitě nechci říct mainstreamu, ale určitým typem nějaké podivnosti, kterou dokáže jako prodat a zpeněžit. Ale zajímá mě, čím se jako vysvětluješ ten úspěch, nebo takhle jako enormní zájem.
2: No on ten, to, co tomu předcházelo, vlastně to, kde všude, na jakých fórech a tak se, a vlastně jakou jako vlnu strhl ten původní, ty původní Backrooms, vlastně různé jako nápodoby, přítomnost prostě na sociálních sítích v různých podobách, tak evidentně ty lidi přišli i do kina, no. Takže good for Backrooms. A pak je tady teda Posedlost, ale o té si více povíme až za chvilku, protože jak by řekla Iveta, kdyby tady byla.
0: Je čas na reklamu.
2: Je čas na reklamu.
0: Ale a ty můžeš pustit.
2: Já ji nemůžu pustit, ale ještě 16.
0: Takže budeš muset říct.
2: Zbývá 16, 14, 13 vteřin do reklamy, 10.
0: A ona se pustí sama.
2: A ona se pustí sama. A pokud ne, tak to svedeme na Ivetu samozřejmě. Hele, 6, 5.
4: 5 švestek.
0: A na co to bude reklama? Doufám, nás konto nabíte.
2: Doufám, že na 5 švestek, ale tak pozor.
5: Reklama Rádia 1.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
10: Vychází nová revue prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Košín 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky ticketlive.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.
14: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
15: Reklama na Radio 1.
0: Tak to byla pěkná směska.
2: To byla pěkná směska reklam, které neuslyšíte, pokud nás posloucháte v podcastových aplikacích, což samozřejmě děkujeme, stejně jako za to, že nás sledujete na Instagramu, což dělá i Iveta, která teď aktuálně vysušuje počítač, takže znova zdravíme. A pojďme teda na třetí, a práce na počítači hlavně. Pojďme na tu posedlost, která je teda tím třetím hororem. Já kdybych kdybych musel ty tři, o kterých mluvíme, jako seřadit podle toho, jak se mi líbily, tak pojedu v pořadí Backrooms, Hokum a Posedlost.
0: Posedlost má i nejhorší název.
2: Posedlost, hodně. A tahle posedlost je teda o posedlosti partnerské, protože ten horor je o tom, co se stane, když chcete někoho zbalit, ale nejde vám to, a tak proto, abyste ho zbalili, použijete kouzlo. A je to film, který vlastně určitě se dá analyzovat jako svým způsobem prostě přepálené vztahové drama, protože ty situace, ke kterých tam dochází mezi těma postavama, jsou vlastně v něčem jako emblematické pro každý, dá se říct, jakoby vztah, ale jsou prostě dohnány do extrémních důsledků. Z těchto tří filmů vlastně pouze ten Hokum pracuje s nějakými jako lekačkami a s těma vyloženě jakoby děsivýma momentama. Ty Backrooms jsou spíš takové jako plíživě nepříjemné a posedlosti docela dlouho trvá, než se dostane do toho hororového módu. A ukazuje vlastně takovou jako creepiness těch prostě odevzdaných vztahů, ve kterých jeden, případně oba ti partneři jsou jako naprosto odevzdání tomu druhému nebo sobě navzájem, a ukazuje to vlastně nějakou až nemocnou, prostě klinickou patologii tady těchhle z těch vztahů, byť tady teda je to rámováno tím nadpřirozeným motivem. A trošku jako ten Hokum to taky pracuje s nějakou jako staromodně roztomilou duchařinou, vypráví to o nějaké iracionalitě lásky a do úplného absurdna to vlastně, až jako krvavého absurdna, to dotahuje nějaké vztahové manipulace. A taky je to horor, který vlastně, jako ono se o tom mluví, jako že to je prostě jako první klasika hororová pro Gen Z a tak. Vlastně tomu jako do značné míry rozumím. Rozhodně to není film, který, kdybyste si asociovali prostě film pro Gen Z s nějakou jako těkavostí prostě a tak naopak. Je to vlastně podobně jako ten Hokum v něčem. To je jako příjemně neurčité, takové jako pozvolna se rozvíjející, plíživé a až jako uhýbavé, že tam prostě není dlouho jasný, co se děje, zase jestli se to někomu jenom zdá, nebo jestli to nadpřirozeno je vlastně jako skutečné a tak. A je to film s potenciálem na pár jako velmi, velmi ikonických momentů. Asi můžeme prozradit, že vlastně tou postavou, která je začarována a tím jako zamilována do toho druhého, je ta jako ženská postava, která tady prostě se chová úplně mimo veškeré jako manipulativní kategorie. A je to prostě film o vysněném vztahu, který se změní v noční můru. A je to taky fajn. Jakoby, taky třetí hororový palec nahoru za mě, pokud půjdete na kterýkoliv z těchto tří filmů, tak jako neprohloupíte. A Ivče nám teď zrekapituluje názvy a o čem ty filmy jsou. Takže
0: Hokum, spisovatel v hotelu, Backrooms je Renata Reinsve v nábytku a v obchodě s nábytkem a posedlost jsou vztahový problémy, tato posedlost mě nakonec nalákal nejvíc, no, ale já nemám ráda horory. Já vlastně nevím, jako vy se rádi bojíte v kinech?
2: Ale jo.
0: Já právě ne. No.
4: Mně přijde, a to jsou všechny teďka, jsou v kině? Ty,
2: jo,
4: o kterých mluvíš?
2: Jo.
4: Já jako horory vůbec nesleduju.
2: Hokum měl premiéru už, jako, řekl bych, z kraje května, čili to je jako ta nejstarší záležitost, a posedlost i Backrooms jsou tuším týden v kinech, nebo dva a jeden týden. A fakt jako všechny stojí za vidění. Za mě teda.
0: Když máte rádi horory. A Vojto, kdy ses nejvíc v kánbál?
2: Že se nedostaneš na nějakou projekci.
4: No, podle mě, možná jsem se bál minulý rok, když jsem stál ve frontě asi v jednu ráno ve frontě na party po novém filmu Joachima Triera Sentimental Value, protože jsem tam stál už po projekci filmu, který jsem ještě neviděl, protože jsem se na ní nedostal, a v té frontě na tu party jsem stál asi hodinu a bál jsem se, jestli mě tam nakonec pustí, a pustili.
2: Tak to zní jako zde posedlost 2. Ještě budeš zaklínat, aby ses dostal na nějakou kánskou party a potom tam budeš největší hvězdou, ale budeš se chovat jako šílenec. Ano, když to ano, se některým ano. Lidem v Cannes děje i bez kouzel teda.
4: Je to tak.
2: Ale a jaký byl ten letošní zážitek? My jsme tady, když tady byl loni, tak jsme trošku vzpomínali na to, že prostě Cannes je občas náročný festival právě skrz to, že pokud nejsi úplně privilegovaným hostem, tak prostě musíš si leco zvodestát a tak. A prostě potom si,
0: to se trošku zlepšilo, když začali po pandemii dělat lístky.
2: Jo. A takže bylo to v tomhle ohledu srovnatelný s tím loňským zážitkem.
4: Já myslím,
2: hlavně teda letos ještě jako minimálně v soutěži v Cannes, podle všeho, už se to možná zmiňovali, než jsem přišel, nevím, ale byly vlastně všechny filmy na 2 hodiny, což jako pro nás...
4: Kromě dvou, s výjimkou Pavlikovského a Irisa Achse, který měl asi hodinu a půl.
2: Jo. A já samozřejmě proti dlouhým filmům nic nemám, ale zároveň jako na tom festivalu, že tam člověk je prostě 10 dnů a chodí z jedné 2,5 hodinovky na druhou 3 hodinovku a mezi tím stojí ve frontě a nemá čas se najíst. Tak prostě jak se zmil v Cannes, se ptal.
4: No já si myslím, že jako pro mě to byl...
0: A navíc v Cannes, právě ti kontroly batohy, abys nepronášel pořádný jídlo,
2: do palec. Mě konfiskovali jako... i vodu před lety, když jsem tam ještě jezdíval.
4: Cannes je v tomhle velmi přísný jako festival, kdy vlastně na té projekce do toho palé, na projekci soutěží a vy musíte procházet rámem, pak si vás ještě jako někdo kontroluje.
0: Jim Patoch, kde tady má hodně skrytých kapes.
4: Je to tak, ale zároveň jako si myslím, že ono to souvisí s tím, že já jsem v Cannes byl letos po čtvrté, takže když tam člověk už jako jezdí, tak už si v tom umí udělat jako nějaký určitý systém. Pro mě jako největší festivalový, který se stále teprve učím, ale už si myslím, že jsem se... Je buď to pronést jídlo, anebo opravdu vědět, jak se najíst a kde se najíst, jak se udělat ty správné pauzy, protože když je člověk jede někam poprvé, je nadšený, tak opravdu jako přechází z jednoho filmu na druhý s pětiminutovou pauzou, možná tak jako se vyčůrat. A...
2: Já jsem vlastně prvním Berlinále před lety podle mě zkonzumoval třeba jako 486 bratwurstů, že to bylo jediné jídlo, které se dalo stíhat mezi projekcemi.
4: Já mám radost, že už se jako v tom Cannes postupně vzdaluju od Mekáče třeba a už jsem si tam našel i nějakou svoji oblíbenou restauraci, kam jsem vlastně chodil asi každý den a to bylo hezký. Ale ne, já musím říct, že jako Cannes letos... Je,
2: každý dramaturg Karlových Varů, který jede do Cannes, musí mít svou oblíbenou restauraci.
4: Ano, to tak je, ale nemůžete mít stejnou.
2: No samozřejmě, musí každý jako ale svojí. Můžete si ji navzájem doporučovat a
4: ano,
2: chodit
4: ano,
2: do ní.
4: Ano. Je to tak. Ale ne, já musím jako říct, že to bylo uživatelsky velmi v pohodě letos. Hmm. Já jsem tam byl teda asi jenom 5 dní, což ono to stačí, když pak jako sedíte v letadle přímým do Prahy, sedí tam s vámi půlka českého industry, díváte se okolo sebe a pak i sám na sebe, tak ty lidi jsou vyřízeni i tak. Ale já jsem loni jsem tam byl 8 dní, čili jsem jako si to uměl lépe rozprostřít, ale letos... v těch 5-6 dnech jsem asi zvládl všechno, co jsem potřeboval. Myslím si, že jako ocením ten festival třeba za ten ticketing, který si myslím, že už jako druhý, třetí rok jako nepadal, což letos se zachovali i velmi vstřícně, že vlastně tam to funguje tak, že vy si ty lístky na ty projekce bukujete asi 4 dny dopředu. Čili pak musíte jet takovou tu... trošku náročnou mentální operaci, že je teda středa a vy nevíte, jestli bukujete na neděli nebo na pondělí, které přijde, ale letos už se část toho festivalu nebukovala v těch příšerných 7 hodin ráno, ale až od 9. A jako zajímavý tam pozorovat tyhle ty jako
2: drobnosti.
4: Jsou lidé, prostě. Ano, i Francouzi jsou lidé. A musím teda jako vyzdvihnout i jako velmi milý přístup a opravdu myslím, že se to neidealizuju, ale těch lidí, kteří tam opravdu jako jsou součástí té ochranky, ti, kteří tam vlastně od rána do večera jenom co dělají, prošacovávají jednoho za druhým, ty lidi se jakoby i usmívají, i když je 5., 6. den festivalu, čili...

0: ti z nějakých těch agentur, tak tam všichni měli takové ty oranžové košile s těma kravatama. A no. Jestli se tohleto nějakým způsobem...
1: Ale to už myslím,
0: způsobem...
1: taky nebylo loni, ne?
0: Já myslím, že možná ještě jo.
2: Já bych taky řekl, že jo. Já mám pocit, že tady oranžové... Jako byly to stejnokroje, ale prostě z Discolandu trošku.
0: Jo.
2: No, výborně.
1: Tak škoda, že to nedostane jako i jako celý tým dramaturgové, víš, že by měli svůj oblek, který by museli chodit.
2: To byla školní uniformy prostě.
1: No. Už bylo přesně vidět, jestli pracuješ pro festival nebo ne.
0: Ne, to my si chceme zachovat svoji osobitost.
2: Jo, tak, tak já budu potom dělat zase modní policii letos, jo? Tak
0: ano, řekneme si.
2: Jsme domluvený, výborně.
1: Jinak když mluvíme o Varech, tak můžeme zmínit, že teda Vary zveřejnili hlavní program, což znamená soutěže. Proxima a hlavní a taky zvláštní uvedení, kde, s Viktorem už jsme doporučovali, bude se tam hrát, kdyby se holuby proměnil ve zlato.
2: Tak.
1: Vítězný dokument k Berlinále český a ten s Viktorem teda hodně doporučujeme, Vojto určitě taky.
0: Já určitě taky.
1: Takže na to jděte. A jinak teda z těch světových premiér, co tam bude, který jsem tě tím pádem teda nevěděla, tak já samozřejmě se těším, že tam ve soutěži je dánský film s Trine Dirholm, protože mně přijde Trine Dirholm taková evropská Meryl Streep, která je jako dobrá ve všem. Mm. I když ten film třeba není, tak prostě ona je vždycky super. Takže doufám, že přijde i ona.
2: Není tam dokument letos, že jo?
0: Není tam dokument.
2: Se někdo lek, podle mě.
1: Jste dvakrát vyhrál.
0: Není tam dokument, je pravda, že vlastně dokument teďka vyhrál 2 roky po sobě, hlavní soutěž. A
1: tak letos nevyhraje.
0: Letos se v soutěži...
2: Tak letos si můžeme vsadit na to, že dokument nevyhraje.
1: Ale já musím taky říct, že mám ještě velkou radost, že v porotě je Eskil Vogt. Když jsme mluvili o citový hodnotě.
2: Já mám radost, že v porotě Justin Chang, to je člověk, který ho velmi, velmi rád čtu a v tom obřím až jako balastu všech možných prostě podcastů a recenzí a všeho je tady tohle vlastně novinář nebo člověk, který se věnuje filmu, který ho fakt rád čtu a když s ním nesouhlasím, tak mám hrozně rád jako jeho myšlenkový pochody a to, jak píše a tak.
0: Ano, můžeme říct, že píše pro New Yorker.
2: Píše pro New Yorker.
0: A je to jeden z držitelů Pulitzerovy ceny za filmovou kritiku, což taky není úplně běžné.
2: Tak doufám, že bude dělat nějaký masterclass, na který bude česká novinářská filmově kritická veřejnost a potom se část z ní vykašle na to, co
1: dělá.
2: Co, Vojto, bude dělat kvifto?
0: Uvidíme.
1: Tak to tam navrhni v kanclu.
2: Dobře, já teď čekám, co budu moderovat, tak třeba tam bude i přijde mluvit, nevím, s někým jiným než soutěžním filmem, který nevyhraje. Což je můj osud, ale to samozřejmě nevadí.
1: Jak jsi loni moderoval soutěžní film?
2: Taky. To je ten dokument. Každopádně jsme dneska ještě nemluvili o streamingových platformách, respektive věcech, co můžete vidět na streamu a na HBO, respektive HBO Max teda. Někdy před týdnem skončila 6-dílná miniserie Poloviční muž, Halfman, za kterou stojí Richard Gett, člověk, který vytvořil Sobíka, Baby Reindeer. Viděli jste Sobíka tehdy?
0: Já jsem viděl Sobíka. A do dneška z něj mám takový jako intenzivní dojezd, protože to byl takový případ jako seriálu, který mi byl v určitém ohledu jako až velmi nepříjemný. Mm. Jako od nějakého třeba 3. dílu jsme se na ně dívali doma, jako na takovou tu prostě VOD zábavu, ale já jsem v jeden moment řekl, že vlastně se na to nejsem si jistý, že to chci dokoukávat. Což jako ve mně obecně nemám problém se koukat na cokoliv a samozřejmě Sobík nebyl nějak brutální, ale v nějaké jako psychologické rovině jsem prostě mi to chvíli trvalo, než jsem se odhodlával k těm dalším dílům.
2: No já jsem rád, že to říkáš, protože vlastně velmi identická slova nebo pocity se dají vztáhnout i na toho polovičního muže s tím, že na rozdíl od Sobíka u polovičního muže mě ten seriál s každým dalším jako tvůrčím rozhodnutím vyloženě, nejsem teď na vejvu, jak to můžu říct, sral úplně příšerným způsobem, protože Richard Gett tady mnohem víc ještě než v tom Sobíkovi prostě spoléhá na jako absolutní vyhrocenost těch situací a veškeré jako nuance, které se v tom jeho scénáři, k němu se tak chvilku dostaneme, prostě objevují, tak je prostě přeřve a úplně zadupe do země tím, jak vlastně jako uzvané a hysterické to celé je. Ten seriál je primárně o dvou mužích, Neilovi a Rubenovi, každý mají jinou mámu, obě mámy jsou lesby a žijí spolu, což jakoby je spojí prostě do toho, že jsou, jak oni říkají, brothers from another lover. A Ruben je prostě takový jako násilnický primitivní hrubián, který prostě je ten jako macho, který

0: prostě balí ty holky na to, že prostě má jako oplezlý vtipy a oni se tomu chichotají a potom s ním jdou souložit. A Nile je mladík, vlastně on se odhrává ve dvou časových rovinách, jakoby řekněme studií a potom nějaký jako dospělosti. V té dospělosti právě hraje toho Rubena, teda Richard Gere a Nila Jimmy Bell. A ten Nile je teda prostě křehký, jako nevyautovaný gay, který to v sobě jako neustále popírá a prochází všemi těmi možnými fázemi od toho, že to popírá úplně, přestože říká, že je bisexuální, přestože říká, že nemůže být gay, protože se do mužů nezamilovává, jenom s nima spí, až prostě po nějaké, řekněme, jako vyústění. No a tím, že ten Ruben je prostě násilnický primitiv, tak velmi záhy dojde k tomu, že prostě zmlátí jakoby Nilova spolubydlícího na kolejích, který jako je gay, a zmlátí ho takovým způsobem, že se prostě dostane do basy, kam ho tak trošku dostane ten Nile svým svědectvím, přestože na něho apelují, aby se za toho bráchu jakože postavil, protože je to brácha a navíc ta jeho máma je jako vážně nemocná a vlastně nemusela by se dožít toho momentu, kdy on z toho vězení se dostane ven. No a to je jenom jedna jako z vlastně velmi vyhrocených zápletek, která se tam během těch 6 dílů odehraje. Prostě kromě pohřbu jsou tady obligátně svatby, na kterých prostě dochází k násilí. Ten film, teda ten seriál pracuje s nějakou jako fatálností toho, jako osudovostí toho vztahu těch dvou lidí, kdy vlastně ten Nile se zároveň strašně bojí toho Rubena, ale má pro něho nějakou prostě slabost a vlastně trošku se mu snaží podobat, protože v tom vidí nějaký východisko z té své situace. A to vlastně všecko zní jako hodně zajímavé, nějaká prostě tíha ty identity, tady těch rodinných vazeb a všeho. A ten Ged jako nepochybně dokáže napsat jako velmi intenzivní dialog, ale tím, jak to všechno přeřvává, tak to prostě na mě nakonec působilo velmi vlastně nevěrohodně a v té vyhrocenosti mě to jako extrémně iritovalo, protože jsem neviděl jakoby v něčem výrazný, prostě trošku jako expresivní příběh tady téhle situace, ale prostě jenom touhu jako ukázat, že jsem chodil jako do fitka a teď prostě hraju toho primitiva, pro kterého máme vlastně nacházet pochopení, protože i primitivové v sobě mají lidskou stránku. A vlastně tady jako jakákoliv snaha vystavit ty postavy nějakým jako motivacím působí velmi jako nevěrohodně už proto, že ty motivace se vlastně mění pořád nějakým způsobem. Je to seriál, který s každým koncem toho dílu pracuje s nějakým prostě cliffhangerem, ale neumí pracovat už s tím nadčasováním, takže a tím, že to jsou pokaždé nějaké strašně vyhrocené situace, tak je vlastně úplně jedno, nebo mně bylo prostě jedno, jak se to potom vyvine. A myslím, že pro ten seriál je signifikantní taková scéna rvačky a hádky v nemocnici, kdy ti dva bráchové se prostě brutálně prostě hádají a perou prostě v nemocnici a nikoho v té nemocnici to nezajímá. Jo, a ten seriál prostě není natolik nadsazený, aby tohle to obstálo. Prostě pořád je to v něčem jako realistické zachycení tady té situace. A tady prostě jako nějaký pomyslný vrchol má být prostě taková konfrontace, nevím, 10-minutová, během který prostě rozbijou celý nemocniční pokoj, ale vlastně nikdo se toho nevšimne. A to mi přijde tak nějak jako příznačné pro to, jak je ten Hoffman postavený. Je to prostě seriál o životech, které jsou v troskách na mnoho způsobů, a když už se něco začne dařit, tak přijde jiná záminka, proč se celý ten život těch postav rozsype, ale těch způsobů je tolik, že se pro mě navzájem absolutně vynulovali a vlastně mi jako čistě subjektivně mi to jako extrémně iritovalo a navzdory všem nadšeným recenzím, které tenhle seriál sklízí, tomu teda dávám palec dolů, nashledanou. To se úplně vyčerpal při tom sledování.
1: No ale tak řekl jsem zajímavou myšlenku teda o tom, jestli jsou i primitivové, mají dobré stránky, a což mě připomnělo samozřejmě ještě naše poslední okénko tady z divadla, protože já i Viktor jsme s chodu okolností den po sobě šli do Národního a v adaptaci filmové povídky Josefa Škvoreckého Farář v konec, který natočil...
0: Posloucháte divadelní podcast Odvážné palce.
1: Ano, který natočil v roce 60, ale natočil i to i film, v roce 68 ho natočil Eval Čorm. A Jan Mikulášek z toho udělal divadelní hru teda, která se teďka hraje v Národním. A kde je taky taková jedna z těch debat, která tam proběhne, je mezi tím, jestli jsou lidé vlastně vrozeně špatný a mají jenom nějaké světlé momenty, anebo jestli to naopak. Tak na který straně argumentu seš? Farář nebo učitel?
0: Já jsem na straně hlavně té inscenace, protože mě přišla perfektní. A právě ta ambivalence, která tam jako funguje mezi těma dvěma, dá se říct, hlavníma postavama, byť, jak je zvykem Jana Mikuláška, to je hodně jako ansamblovka. Pokud chodíte do divadla Na zábradlí, tak znáte ty jeho právě, že hodně ansamblové inscenace, ve kterých se úplně nehraje na protagonisty a vedlejší postavy. Plus minus, trošku zjednodušuju teď. A tady to je podobně. A byť jsem ze začátku měl jako jisté pochybnosti o tom, jak ta inscenace dokáže v těch vlastně dvou a půl hodinách vlastně nastartovat prostě všechny ty motivy, které v té předloze jsou, tak mě to s každou další, řekněme, minutou prostě přesvědčovalo o tom, že to jde a že Jan Mikulášek did it again, protože on je režisérem, který umí vlastně brát jakoby starší třeba díla nebo díla, která se obrací do nějakých živějších časů a takzvaně z toho křesat vlastně současné kontexty a jako dává to velmi dobře, no.
1: Tohle působilo hodně současně, myslím, že tam i nějaký motivy jakoby dobový zanikly nebo nejsou a záměrně ten příběh je teda o kostelníkovi, který zjistí, že lidi ho začnou brát vážně, když si myslí, že je farář a pak tak nějak jako náhodou skončí prostě v takový vesnici, kde farář není a samozřejmě tam tak jako má takový ten love-hate vztah s těma obyvatelama, který mu říkají všechny svý hříchy a který k němu mají taky tak jako zvláštní vztah. Je tam vlastně takový biblický jako podobenství, který se tam zmiňuje dost, že tam prostě úryvky čtou z Bible, takže tam je postava jako Máří Magdalény, která se do toho faráře, který je trošku jako za Ježíše, zamiluje. Mně se to líbilo hodně herecky. Líbilo se mi vlastně, že půlka nebo většina těch herců byla, který jsem jako neznala, neviděla. Byl dobrý ten Šimon Krupa v hlavní roli. Je fakt jako dobrý typ a je dobře, že je úplně jiný typ než vlastně Brodský, který hraje v tom filmu.
0: Ten film jsi viděla kdy? Já jsem si ho pouštěl nedávno ve vlaku, právě s vědomím toho, že půjdu do toho divadla.
1: Já jsem to viděla tak strašně dávno, že vlastně se nejsem jistá, jak jsem to vůbec viděla. Ale pak, když jsem viděla ten konec, tak jsem si říkala, jo, ale to mě povědomí.
0: To je stav mnoha lidí, když se vrátí z Kána nebo z Varu.
1: Takže, no... vlastně jsem to neměla, měla jsem nějaký matný záblesky z toho příběhu a myslím, že ten konec na mě v tom divadle až tak jako nepůsobil, teda musím říct. A ještě bych to určitě jako trošku zrychlila a vykašlala bych se na ty kapitoly, že tam prostě říkají kapitoly a v nich jako dost říkají prostě, co se jako stane, to mi přišlo zbytečný. Ale líbil se mi tam ten dotek a vlastně bylo líto, že v druhý půlce už toho tolik nebylo, že se tam prostě ta hra střídá s anketou, video anketou se starými lidmi a s dětmi, kteří tam mluví o hříchu, o tom, o zázracích a o prostě o tom, ano, jak se představují pekle a to fakt je jako velmi dobrý jako rozšířenější toho tématu, té vesnice a prostě toho, jako přesně té ansáblovosti toho, jako nějaký osob, že prostě tak jako fakt nějaký obecnosti z toho. Tak tam přišlo dobrý, jo, ale jako bavilo mě to taky, no, celý ten příběh, fakt je vidět, že je takovej nadčasovej, tak nějak jako nadčasovým ho dělá i ta inscenace.
0: Takže palce doporučuji i divadlo. A teda, když jsme v divadle, já jsem ještě o den dříve byl v divadle v Dlouhé na zase literární adaptaci té hodně proslulé a čtené knihy, teď Vegetariánka.
1: Kamila i Drolotina taky.
0: No, Kamila Drolotina byla také?
1: Ano, divadle, no, stejný den jako ty.
0: To já jsem jí tam teda neviděl.
1: No vidíš. No,
0: tak Kamila tak už se řekni, Vegetariánku. Protože, Kamila už se bála asi.
1: Protože to mě zajímá, na to jsem taky tak jako koukala, jo, že
0: tak,
1: to hraju.
0: Tak máme ještě 3 minuty, jo.
1: Tak
0: a já tady ještě Vojty, jak se má a kdy bude odhalený celý program Varu a který je jeho oblíbený film sekce Imagina. Ale dobře, tak jenom bez
1: čtosti Vegetariánka. Celý program by měl odhalený být na další palce.
2: To asi no. Ano, 18.6. to myslím, že jo, není
0: to,
2: tajné.
0: Abych si pohnul s tím katalogem teda.
2: To ano. Paní Krofová už je netrpělivá.
0: Dnes jsem jí posílal text o filmu, který my oba dva máme rádi, ano. A který já jsem teda viděl později.
2: Já už jsem to možná četl, který, jo, ten tvůj článek.
0: Hezký, viď?
2: Hezký,
0: 6 znaků. No. A Vegetariánku teda režírovala Kamila, ale ne Dorotina, ale Polívková. A Kamila Polívková je režisérka divadelní, se kterou já mám takovou, jako, jak se to říká, hit or miss prostě relationship, protože některé věci, co dělá se ve studiu hodinu, mám jako hodně rád a jiný mi přišli strašně jako
1: ne úplně hodně
0: nerád, ale prostě co dělala Měsíční kámen třeba, tak to byla pro mě inscenace, která je prostě stělesněním neschopnosti opustit nějaké nápady a prostě jich tam jako hodně. A tady ta Vegetariánka je naopak jako velmi soustředěná, hraje se to vlastně na Forbíně pro menší kapacitu toho divadla a výjimečně mohu srovnávat i s tou knihou, nebo srovnávat prostě, mluvit o tom, jak se to vstáhlo k té předloze a myslím si, že to dokázala vlastně, je to hodně umluvený, prostě jako vychází to opravdu jako viditelně z té knihy, ale zároveň se tam pracuje prostě s těmi jako scénickými prvky, které jsou jako velmi funkční ve vztahu prostě k té odtažitosti a nějaký až jako hororový atmosféře, která je patrná i v té knize. Takže i tomu to dávám palec nahoru prostě. A teď jsem dostal chudí do divadla na tu věc, co režíroval Jan Svěrák už někdy před rokem nebo dvěma s Alenou Dolákovou a která má tak jako příšernou anotaci, že jsem to teď zatoužil vidět. Nevíte, jestli se to ještě hraje, nevíte, co?
2: Nevím vůbec, o čem mluvíš.
0: O divadelní scénáři, kterou režíroval Jan Svěrák. No. A to je všecko, prosím vás. Takže
1: Iveta, další Jana Svěráka.
0: Tak Eva Tolová teď nic nemá. No,
1: tak se musí najít někoho jiného, no.
0: Tak,
1: chápeme.
0: Tak co už.
2: A myslím, že Jan Svěrák možná zase něco natočí. Tohle byl takový těch 5-6 takový gerilový film.
0: Taková ta jízda, že?
1: Ano, to se tak to zmiňuje.
0: To je nejodpornější zkratka prostě, a která jako může existovat. Ano, je to film o lidech v pohybu, tudíž je to paralela s jízdou. No, to je jedno. Tak jo. Tak se mějte hezky, děkujeme Vojtovi, že přišel povykládat o Kán a neřekl nám nic o filmu 5 čvestek.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Ivčo, tebe také děkuji. Děkuji, ještě máme 10 vteřin. Já jsem taky rád, že jsem přišel a za chvilku budu zase reklamy, prosím vás. A poslouchejte nás a poslouchejte na Instagramu 54321. Čau.
1: Čau.
3: Reklama Rádia 1.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
9: Volaný účastník není dostupný.
8: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
10: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
11: hudby,
10: sportu
11: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
11: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
11: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
11: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
16: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
17: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
16: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
17: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
18: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tady čtvrtek 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a tentokrát s touhletou britskou crossover kapelou Asian Dub Foundation a bude znít jejich druhé, respektive třetí album s názvem Rough is Revenge, které vyšlo v roce 98 pro značku FFRR. My si tuhletu britskou alternativní rockovou elektronickou legendu Asian Dub Foundation nabízíme CD non-stopu v souvislosti s jejich blížícím se vystoupením tenhle měsíc zde v Čechách, a to konkrétně na 20. ročníku festivalu Mighty Sound, se kterým ostatně máme tenhle týden také kulturní léto, a vy uvidíte konkrétně 26. června ten první večer na letišti opět v Táboře. My si můžeme říct, že kapela Asian Dub Foundation vznikla už počátkem 90. let, konkrétně v roce 93 v Londýně, a proslula právě svým žánrovým mixem různých stylů, dubu, drum and bassu, reggae, punk rocku, hip-hopu i tradiční asijské, či chcete-li bengálské muziky, a zároveň také i svým výrazným politickým a protirasistickým aktivismem. Kapela se sformovala na půdě organizace Community Music, která ostatně nakonec dala název jedné z jejich desek. Původně šlo o komunitní projekt a hudební workshopy pro asijskou mládež, ale nakonec zakládající členové basketbalista Dr. Days, dále DJ Pandit G a tehdy také 15-letý bengalský rapper Dieter Zeman alias Master D založili tuhletu partičku, která v současnosti čítá 6 hudebníků, který se přidal později třeba i kytarista Steve Chandrasavale alias Chandrasonic, který na ní hraje právě nožem a připomíná to možná zvuk spíš sitar, později třeba Sanjay nebo také bubeník Brian Fairbairn. Skupina se poprvé objevuje na scéně v roce 94, kdy vydává své EPčko Conscious, a to pro tenkrát legendární indie značku Nation Records, která nám dala třeba i skvělý Trans Global Underground, Loop Guru, který znáte z domácí scény, nebo Fundamental. No a na tento debutový počin pak navazuje i jejich debutové album Facts and Fiction v roce 95, které sklízelo úspěch zejména v zahraničí, především ve Francii. No a tam také vzniká v roce 97 vlastně původní album Raffi, které vyšlo pouze ve Francii a které bylo právě poté znovu vlastně nahráno a vydáno pro celosvětový trh pod názvem Rough is Revenge v roce 98. Tuhletu verzi uslyšíte dnes, tu starší už jste slyšeli před dvěma dekádama možná. No a tohleto druhé album už jim zajistilo také nominaci na Mercury Music Prize v roce 98. Na tohleto album pak navazuje další úspěšná deska Community Music, která vyšla v roce 2000 a dosáhla dokonce na 20. místo britské hitparády. A i tohleto album jste slyšeli, stejně jako i pak to čtvrtou desku s názvem Enemy of the Enemy. Tohleto jejich dílko z roku 2003, které už vzniklo po odchodu rapera Dieter Zeman alias Master D, který se podílel na těch předchozích deskách. Rovněž jsme si nabídli už CD non-stopu také páté album Tank kapely Asian Dub Foundation, které vychází už na značce Virgin, tohleto velkém vydavatelství, a doplním, že z téhle desky si můžete pamatovat single jako Fly Over nebo Take Back the Power. My si můžeme říct, že Asian Dub Foundation během své kariéry spolupracovali taky s různými umělci, třeba Chuckem D z Public Enemy, Iggy Popem nebo také ze snou Sinéa O'Connor. No a ty změny v sestavě v polovině 0. dekády odešlo několik i původních členů jako Dr. Days, který se však nakonec i vrátil do sestavy. No a koncem té předminulé dekády stihla kapela Asian Dub Foundation vydat ještě pak své 6. studiové album Pankara. Jinak kapela Asian Dub Foundation je na scéně, jak jsem řekl, už více než 30 let. Koncertovala po celém světě, včetně i samozřejmě České republiky, kde jste měli možnost vidět i třeba v Roxy nebo na festivale Rock for People, či právě dříve i Mighty Sounds, kam se teďka navrátí na 20. ročník. My si doplníme, že kapela vydala ještě v té minulé dekádě desku History of Now, to bylo v roce 2011, a poté i 8. album s názvem The Signal and the Noise, které se objevilo nejdříve pouze pro japonský trh v roce 2013 a pak bylo znovu nahráno, stejně jako deska Raffi, v roce 2015 pro mezinárodní trh pod názvem More Signal, More Noise. Každopádně to výroční 10. album kapela Asian Dub Foundation vydala už před 6 lety v roce 2020 pod názvem Access Deny, a od té doby jste mohli zaregistrovat jenom remasterovanou verzi desky Raffi k 25. výročí, to bylo před 4 lety, a posledním jejich kompilačním dílkem byla výběrovka s názvem 94 Now Collaborations,
která právě nabízí různé spolupráce, které vznikly od té polovičky 90. let, a to už se zmíněnou Šínou Connor, Iggy Popem, ale také třeba MC Navigatorem, Primal Scream, kterým také předskakovali, japonským projektem Audioactive, či také Nusrah Fata Alikanem. Asian Dub Foundation jsou rozhodně partička, která naživo zní ještě lépe než z desek, a vy je máte možnost vidět koncem června, v pátek 26. konkrétně v Táboře na festivalu Mighty Sounds. Teď už je jich deska předělávka původního francouzského alba Ruffy pod názvem Ruffy's Revenge z roku 98, a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
3: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně je přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.

0: Na Prago do Rígráčů, Nekorektum.
1: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
2: Reklama na Radio 1.
3: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

No, je to tady, jako každý týden, ve čtvrtek večer. Vás vítám u vysílání dnešní hitparády na Rádiu 1. Tento pořad pro vás připravuji pravidelně a i dnes je tady přísun 5 novinek hned na začátku a pak následně ukojení vaší zvědavosti. A nebo i třeba jenom tak jako drobné touhy po statistice či informacích o tom, jak dopadl žebříček za ten 4. června roku 2026. Hezký poslech, Rádia 1 vám přeje Jerry. A sám se těším na to, co dneska se tady všechno odehraje. Myslím tím samozřejmě odehranou muziku. Pohodlně se uložte, usaďte, či jak to máte rádi a můžeme se pustit do dnešních novinek.

0: I dnes je tady připraveno 5 nových kousků, hned s tím úvodním se jedná o pozvánku na letošní popmese v Brně, kde budou hrát Overmono. Overmono, Tom a Ed, bratři z Walesu, ohlásili album Pure Devotion, které vyjde 7. srpna. No a jako první single z něj vydali skladbu Lock Up. A tento euforický track si dáváme jako novinku. První v dnešní hitparádě. Ještě jednou hezké poslouchání. Tady jsou Overmono.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak to bychom měli dnešní první novinko Overmono a jejich skladbu Lock Up. Jenom připomínám, že nová deska vyjde 7. srpna, což tak plus minus sedí s jejich představením na letošních popmese v Brně. A no a teď si dáme britského producenta a DJ Jerryho Reeda, který spolupracoval s kdekým, třeba s DJem Kocem. 19. června mu vyjde album s názvem Watch the World. Tady je skladba Golden Gallows. Dnešní novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byl Jerry Reed, skladba Golden Gallows jako novinka druhá. No a teď se trošku ponoříme do kytarovější hudby, a to konkrétně s duem Party Dozen z Austrálie. Jejich skladba Special Unit vyšla jako první single pro nový label, nebo pro novou smlouvu s labelem City Slang. No, tady jsou Party Dozen, Special Unit, další novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: potřebuje, jo?
1: Tak to máte i s příběhem. Tohle to byly Party Dozen, skladba Special Unit. Jedna z dnešních novinek v Hitparádě, což je pořad, který právě teď posloucháte. No a teď se můžeme posunout dál. Little Sims, která připravuje svoje nové EPčko, respektive která připravila svoje nové EPčko, vyšlo 8. května, jmenuje se Sugar Girl. Ve spolupráci s D-Low, D-La je rapperka z Londýna a přidala tomu velmi sympatickou energii. Open Arms, tak se jmenuje tahle ta věc a je to další novinka.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: No tak to bychom měli Little Sims ve spolupráci s reperkou jménem Dia s skladbou Open Arms. Máme tady ještě jednu novinku. Stockholmské duo Morabe za Tobákou, který se žánrově pohybuje někde na pomezí dream popu, indie, syntezátorové hudby, a ti mají za sebou poslední album v roce 2022, který se jmenuje Shadow of the Cherry. A skladba Femin vyšla teď v květnu jako single. Morabe za Tobákou a Femin, dnešní poslední novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

velmi příjemná atmosférická skladba s názvem Femin od Morave za Tobákou. A to byla dnešní poslední novinka, která nám uzavřela první část hitparády Rádia 1.

No a než si pustíme žebříček hitparády, tak ještě pár doplňujících informací. Žebříček vysíláme vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin a následně v neděli dopoledne v repríze. A vždy slyšíte celkem 20 skladeb, respektive 21, jedna z nich je nesoutěžní vzpomínací, tak tomu bude i dneska. No a po novinkách následuje samozřejmě 15. místo, ale to až za malou chvilku. Do hitparády můžete hlasovat na stránkách Rádia 1. To hlasování se otevírá vždy ve čtvrtek ve 22 hodin. Děkuju vám za to, že jste poslali hlasy za celý minulý týden. Tři z vás budou odměněni. Dnes konkrétně to budou lístky na koncert Princess Nokia. Ta bude hrát 8. června v Lucerne Music Baru. No a pokud budete hlasovat do tohoto kola, tedy od dnešního večera až do příštího čtvrtka odpoledne, tak můžete získat lístky na Hell Yes Festival na Helvštín na konci června. No prostě krása. A nebo můžete hlasovat jen tak. Co se týká pozvánek na koncerty v příští blízké době, tak myslím si, že za zmínku určitě stojí teď úplně jako hodně blízký koncert, a to je Triky v neděli 7. června v Meat Factory. 8. června Princess Nokia, kterou jsem před chvilkou zmiňoval v Lucerne Music Baru. Ten týž večer v Roxy vystupuje Baxter Dury, toho také z vysílání Rádia 1 velmi dobře znáte. 9. června Garbage v Lucerně. Já se teda moc těším. 11. června Košín v areálu 7. A následuje Respect Festival 13. a 14. června. No a potom to taky bude hustý ty další týdny, 17. června David Byrne, pak Magde Marco 18. června a pak samozřejmě Metronom Festival v Letňanech 19. až 21. června. No a pak už se to poveze, letní festivaly. Ještě v červnu dorazí Aldous Harding do Roxy 22. června. V Outuréně odehrají Duran Duran, Men I Trust 24. června a tak dále a tak dále. Posloucháte Rádio 1 a my se můžeme směle vrhnout na žebříček hitparády datovaný 4. červnem, což je právě dnes. Pokud to není dnes, tak je neděle a vy posloucháte reprízu. No a pojďme se zastavit u 15. místa, kde je skladba Promise to Keep, zatím 2 týdny v hitparádě. A tuto skladbu má na svědomí Ella Thompson, australská soulová zpěvačka.

Teď jste v rádiu slyšeli i dvojici Fuckers, která už 5 týdnů je v hitparádě se skladbou Butterflies. Pokles ze 6 na 14. místo, není to jejich první skladba v hitparádě. Tak uvidíme, jestli to ještě vydejchají do příštího týdne. Zatím dost času mají Lamp Chop, americká kapela se svým rozvážným trackem Weekend, tedy ne Weekend, ale Oslabený. Celkem v zatáčce je jejich už 17. album s názvem Punching the Clown, které vyjde 21. srpna. Pro zajímavost je tam pár zajímavých hostů, třeba Bon Iver na banjo. Tady jsou Lamp Chop na Rádiu 1.

0: Já? Tak, že my jsme vám pro legraci?
1: No.
0: Poslíčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: No, ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Naprosto... Naprosto přesně si pamatuju, že tohle to byl úplně první single, teda první jingle, který jsem kdy v rádiu jedna na začátku 90. let slyšel, zvaný Brouk Pytlík. No a teď už následují She's Green z Minneapolis. She's Green a její skladba Empty House.

Tak tahle ta kapela se jmenuje She's Green, je z Minneapolis, skladbu, kterou jste slyšeli, nazvali Empty House. V červenci jim vyjde EPčko s názvem, nevím jakým názvem, aha, tak sorry, jim vyjde EPčko prostě. 12. místo a novinka z minulého kola. Následuje další novinka z minula. A čtyřice z Manchesteru, který očekávají nové album 21. srpna. My jsme si minulý týden nasadili skladbu Kick Stones, The Boys. Jmenují se West Side Cowboy. Cowboy a tím základem skladby Kick Stones je jiná věc, živě natočená skladba What Goes On, původně od Velvet Underground. Takže takový vlastně drobný remake.

Posloucháte Hitparádu Rádia 1, tohle byla jedna z novinek z minulého kola. Aktuálně postoupila na místo 11. Jmenuje se Kickstones The Boys a je od britské čtveřice Westside Cowboy. Následuje vtipné belfastské trio Kneecap. Ti si pozvali do skladby Irish Goodbye Kate Tempest. 3 týdny v Hitparádě z 12 na 10.

0: Kneecap a Kay Tempest, Irish Goodbye, desítka. Ještě nás dneska čekají dvě novinky z celkem čtyřech postupujících. Ta další následuje právě teď. Jsou to pařížská dvojčata eBay, který začali vydávat na vlastní značce eBay Records. 26. června jim vyjde už čtvrté album s názvem Offering a my jsme si minulý týden nasadili skladbu Asset, kterou si hrajeme teď na místě devátém. Ještě předtím drobný džinglík.
1: Come on, baby, light my fire.
2: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
1: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
2: Tak to je jiná

Posloucháte Rádio 1, tohle to byly eBay, skladba Asset, na místě 9. novinka z minula. No a teď si dáme Death Cab for Cutie, ty jsou tady zatím 2 týdny, minulý týden postoupil jako novinka a hrajeme si skladbu Punching the Flowers, což je jejich druhý single z chystané desky, která vyjde zítra, tedy 5. června, jmenuje se I Built You a Tower. Takže tady jsou Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, no a potom Solvex.

0: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.
1: Rádio 1, to je stanice, kterou můžete slýchat už 35 let, 24-hodinovém nepřetržitém vysílání. Aktuálně si hrajeme pořad zvaný Hitparáda, dozněli Solvex, jejich single Perfect, We Are Not, což je sedmé místo. Teď česká Future Islands, pokles z druhého místa, koukám, už 6 týdnů v Hitparádě. Americká kapela, která vydala svoje Best Of a nový single Find Love je právě teď na 6. místě.

Už 6 týdnů se pohybuje v hitparádě tato skladba Chance to Bleed od Kurta Weila. No a o 2 týdny méně jsou tady Boards of Canada. Jejich nové album Inferno je na světě. Vyšlo teď 29. května po 13 letech. Nový materiál a je moc pěkný. My si v hitparádě hrajeme skladbu Tape 05.

No a máme tady další drobný předěl, doznělo totiž čtvrté místo Boards of Canada Tape 05. A my si řekneme pár věcí, které bychom si říci měli, alespoň v tuto chvíli na této frekvenci. Posloucháte totiž Rádio 1, moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech. V dnešní parádě už jste slyšeli 4 z 5 novinek, jedna nás ještě čeká, protože postoupila docela vysoko a také už mám nachystanou pro vás i retro skladbu. A také jste slyšeli 15. až 4. místo. Sluší se říci, že z parády vypadly Lamborghini Girls, Generation Young Lean, Cutface a Multibeat a neumístili se v rámci novinek Mary in the Junkyard. Do hitparády možno hlasovat vždy po skončení pořadu, respektive přesně ve 22 hodin a do hitparády lze hlasovat do dalšího čtvrtka do 15 hodin. No a já jsem 3 z vás, kteří hlasovali, vybral a ty obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia. Ta bude vystupovat už teď 8. června v Lucerne na Music Baru. Výherci jsou Petr Mušinský, Kateřina Gedrová a Aneta Eliášková. Velká gratulace a obdržíte do e-mailu instrukce, jak si můžete lístky na Princess Nokia vyzvednout. A náležitě si, doufám, koncert užijete. Pokud by vás zajímalo, co je výhrou příští týden, tak budou to lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Hell v Štýně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například kapely Coles, Omunit či Dukla. No abyste mohli tyto lístky získat, stačí hlasovat do hitparády Rádia 1 v tomto týdnu. Jak už jsem říkal, mám tady pro vás nějakou retro skladbu. Já jsem se nechal inspirovat jedním z letních festivalů. Už jsem tady možná hypel Brutal Assault, který má úplně úžasný line-up, posuďte sami. Jednou z kapel, který tam budou vystupovat, a to konkrétně 7. srpna v pátek, aspoň doufám, že je to pátek, nebo že je to 7. srpna, jsou Primus. Mimochodem, ten týž večer vystoupí třeba i Clawfinger. Jinak k tomu festivalu, tam je dobré vidět i Body Count a zásadní jména i Electronic Body Music a také se tam finští Valtary předvedou se svou death metalovou symfonií Die Die. Bude to jedno vlastně velmi výjimečné vystoupení se symfonickým orchestrem, pak zase 30 let nic. Ty budou vystupovat ve čtvrtek, když budou hrát Body Count, takže tolik drobná nesponzorovaná pozvánka na Brutal Assault. Nicméně, Primus, velmi ulítlá kapela, už tady měli hrát před lety, teďka je to, já nevím třeba, kolik to může být, nevím, 8, 9 let, 10, kdy byl plánovaný koncert, bohužel celé turné bylo zrušeno, takže aspoň teď v rámci letního festivalu v Josefově v srpnu. Já jsem vybral takovou relativně vypovídající skladbu a se jmenuje Winona's Big Brown Beaver, která, ač byste si mohli myslet něco jiného, pojednává o tom, jak vlastně lídr kapely, jeden z, asi z nejlepších baskytaristů na světě v současné době a vůbec Les Claypool, šel na ryby se svojí kamarádkou Winonou a co neviděli, viděli velkého hnědého bobra. Tak o tom napsal písničku Winona's Big Brown Beaver z roku 1995. Tady jsou Primus.

Slyšeli jste dnešní třetí místo v hitparádě Rádia 1 Kyoto, tedy kapela Lou Rhodes, ve které zpívá Lou Rhodes a jejich skladbu Warpaint. Jinak připomínám, že jejich druhé album vyšlo letos v dubnu, dostalo název Black Salt. No a teď už jedna z těch slibovaných novinek, nebo ta poslední slibovaná novinka, která postoupila až na druhé místo. Jsou to Skoti Arab Strap, jejich nová deska vyjde v září a je na co se těšit. Vyjde vlastně skoro přesně na 30 let od prvního singlu The First Big Weekend, který vyšel v roce 96. You, to je skladba, kterou jsme si minulý týden od Arab Strap nasadili do hitparády. Užijte si to. Druhé místo.

Rapstrap občerstvili hitparádu Rádia 1 se singlem Jujuju z novinky přímo na druhé místo. Ovšem nepřeprali dvě legendy, a to Massive Attack a Tom Waits, které se spojily v protest songu s názvem Boots on the Ground a kralují hitparádě Rádia 1. A aktuálně 5 týdnů v žebříčku a první místo.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: No a tady už jsou dnešní novinky. Nejprve Overmonou, skladba Look Up. Pardon, Lock Up. Dále jsme tady měli Jerry Reed, Golden Gallows. A také jednou ze dvou zástupců australské scény v hitparádě Party Dozen Special Unit. Toto je Little Sims a Dila Open Arms. A poslední novinka se jmenuje Femin a je od Morabeza Tuako. Patnácté místo, Australanka Elle Thompson, Promise to Keep. Fuckers Butterflies, 14. místo. Třináctka, Lamp Chop, Weekend. Máme tady také dvě novinky za sebou. Nejprve She's Green a skladba Empty House a pak West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

A to jsou Kneecap, i když aktuálně slyšíte Kate Tempest. 10. místo Irish Goodbye. Jedna z novinek na 9. místě eBay a Asset. Punching the Flowers, Death Cab for Cutie, 8. místo. Ano, tenhle prima song už tady zní několik týdnů, konkrétně 6. Perfect Are We Not, 7. místo. Šest týdnů je v parádě také skladba Find Love od Future Islands. Místo šesté. Kurt Weill, Chance to Bleed, pětka. Boards of Canada, Tape 05, čtvrté místo. Toto jsou Kyoto a Warpaint, místo třetí. Rapstrap You, druhé místo, novinka z minula. A jednička, stejně jako minulý týden a ten týden předtím a ten týden předtím. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Tak mějte se fajn. Přeju vám pěkný týden, vlastně pěkný 14 dní. Příští čtvrtek vás hit parádou provede kolega Robert Procházka. Nep, já se budu nacházet s dětičkami na výletě a za 14 dní se u

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Princes Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princes Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
5: Reklama na Radio 1.

Tak dohráli vám nový Broken Social Scene. Posloucháte Rádio 1 na frekvenci 91,9 FM a od mikrofonu se poprvé pro dnešní večer hlásím. Já jmenuji se Štěpán Bolf a pod lavičkou AM 180 vám budu vybírat hudbu do půlnoci. Kromě Broken Social Scene vám hrála Case Oates a předtím Cloud Nothings. A budem pokračovat v trochu jiném duchu. Tohle bude Emma Ruth Randall.

free speech is almost over. I'll sit and listen.

A přesně to je případ dneška. Takže když to zrekapituluju, co vám hrálo před First Children, tak to byly Kiwi Junior, Joe Vino a Deer Park, Bill Callahan, Mickey Blanco, TVOD a Emma Ruth Randall. A měl jsem původně v plánu vám pustit nový single od Rapstrap, ale ten se tady objevil v novinkách v rádiovém archivu. Takže tady pravděpodobně hraje přes den, tak jsem sáhnul hloubš do archivu pro skladbu One Day After School od Rapstrap z mý oblíbený disky Filofobie.

used to wind me off, but I could never.

0: vám pro legraci. Vaříš té, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Nebe až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Tak stopnul jsem další věc, která už začínala hrát pod Dougna Gibsona a vracím se k tý, která právě dohrála Hasn't It Always od Spencera Kruga z Wolf Parade, Moonface a Sunset Rapdown. To byla skladba z jeho nový desky Same Thanks. Předtím společná věc od They Are Getting Body of Water a Horse Jumper of Love. Dvě texaský prima kapely se spojily pro jednu skladbu Charter Specs. A ještě předtím to byla předělávka od Sun Ra Somebody Else's Idea od Acceptor, který jste mohli kdysi vidět na festivalu Creepy Teepee, tuším v roce 2011 to bylo. A pak ještě jednou v Praze na solovém koncertě. Acceptor stále existují a stále tvořejí, což je dost fajn. A teď dokonce i skoro v sestavě, v rozšíření sestavě, ze kterou byly i tehdy v Čechách. No a ještě předtím to byla kapela Pill, už bohužel neexistující newyorská postpunková kapela. Po tady tom dlouhém výčtu se zase musím odpočinout, takže ten už jednou se ozývající o svý slovo se hlásící Dougn Gibson a Secret Life.

pozvánkou tady na ten festival, kde budete moct vidět doslova desítky muzikantů z celého světa, včetně té následující kapely, jmenuje se Dead Crash, anglická kapela, která už se pohybuje na hudební scéně pár let a je lepší a lepší. Nicméně já vám od nich pustím starší věc, jmenuje se Horses Death Crash, teď na Rádiu 1 jako pozvánka na festival Creepy Teepee, a bude mě taky poslední, předposlední věc, pak ještě Susurrus Station s hostujícím Destroyerem a pak už se s váma rozloučím. Mějte se pěkně a za 14 dní od 10 do 12 tady na Rádiu 1 pod hlavičkou M180 budu zase já nebo Jakub Bošek. Dávejte na sebe pozor a jak jinak, než poslouchejte Rádiu 1.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Radio 1. Na Plutu by se divili.

Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.